0: Nicki Minaj.
1: Hey, this is John Legend.
2: Hey, it's Taylor Swift.
3: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

lidi hrají cizí role, pak je život musí bolet. Díky za každou tu chvíli, díky, že ty chvíle cítím, díky za slunce, co svítí, díky druhým za ty díky. Vždy

Hoří lesa, hoří rodnej dům, hoří velkostatek sousedů. To je smůla, drahá, podívej. Hasiči to stejně přejedou, helmy si moc dobře nevedou. Schovej sirky,

0: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
1: Alegria, firma na zážitky, nabízí letní vodní adrenalin.
2: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
3: No, připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
4: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
1: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
4: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
5: firmanazážitky.cz.

0: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: On Air.
2: Online.
1: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
3: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Ceny ropy znovu prudce rostou. Na světových trzích zdražují zhruba o 8% kvůli dalšímu vyostření konfliktu na Blízkém východě. Investoři reagují na vojenské údery Spojených států a Saudské Arábie v Iráku i na odražený iránský raketový útok proti americkým silám. Obavy z možného omezení dodávek ropy z regionu zvyšují nervozitu na trzích. Pokračující růst cen ropy se může v dalších dnech promítnout také do cen pohonných hmot v Česku. Nízký stav Dunaje omezuje výrobu elektřiny ve střední Evropě. Maďarská jaderná elektrárna Pax odstavuje jeden reaktor, protože v řece není dostatek vody pro chlazení. V Rumunsku pak kvůli stejné situaci odstavují reaktory 2. Za mimořádně nízkou hladinou Dunaje stojí dlouhodobé sucho a pokračující vlna veder. Podle odborníků může podobných omezení kvůli klimatickým podmínkám v budoucnu přibývat. Lukáš Horníček má namířeno do Premier League. O českého reprezentačního brankáře se podle portugalských médií vážně zajímá Newcastle United. Braga je ale ochotná jednat pouze v případě, že anglický klub zaplatí výstupní klauzuly ve výši 725 milionů korun. Pokud by se přestup uskutečnil, stal by se Horníček jedním z nejdražších českých fotbalistů historie. A teď už pojďme k nám do regionu.
4: Dobrá zpráva pro řidiče. U Kaplice 4měsíční omezení na tahu 1/3 včera skončilo. Ředitelství silnic a dálnic zprovoznilo nový kruháč za téměř 50 milionů, a to o 2 měsíce dřív, než se původně plánovalo.

0: No jo, už se blíží páteček, krásné ráno vám přejeme my tři, Michal, Jasmin, David, ahoj.
1: Ahoj.
2: Dobré ráno.
0: Jak se vám spalo na dnešek?
1: No, upřímně moc ne. Když jsem se zbudila, koukla jsem se na hodinky, co mi měří ty životní funkce a všechno možný. A opravdu mám hodnoty, jakože bych dneska měla umřít, jakože že jsem kaput dnešním dnem.
0: Takže Jasmin je technicky mrtvá, já tak trochu taky co David.
2: Já naštěstí žádný hodinky nemám, takže já jsem byl v pohodě.
0: Takže to je hodinkama.
2: Je to
0: no, tak.
2: Tak
0: jo. Sia, Unstoppable, tím začínáme, ať to tady rozjedeme. Tak krásné ráno všem. Hit Radio Factor.

0: Já si myslím, že superstart čtvrteční snídaně Avicii, Sandro Cavazza, Without You. Krásné ráno v 6.09 Zitrádia.
1: Dneska budeme mít všichni jedinou misi, a to přežít, jo, protože nás opravdu čekají zase tropy, jak někde z Dovči, akorát bez moře, bez jídla zadarmo a všechno tohle kolem. Už kolem 8 ráno má být 25 stupňů a odpoledne mají přijít až 40.
0: Fuj.
1: No fuj.
0: Fuj. Bude to takovej Survivor, tak pokud jste se někdy chtěli zúčastnit tady té soutěže, tak dneska se to nám všem splní. Já jsem teda doma padly jasný instrukce, včera než jsme šli spát, a říkám té mojí, až se probudíš, zavři všechna okna. Jo, takže my teďka přes večer jsme měli přes noc všechno otevřený, aby jsme to aspoň trošku vyvětrali, ještě i když přes noc bylo už asi 20 stupňů, ale instrukce jasný. Jak bojujete proti vedru vy?
2: No, já teda ještě jednu věc k tomu, jaký bude dneska vedro. Jo. Mně přijde takový trošku zvláštní, že když jsem ráno vstal, tak jsem si říkal, sakra, už je tady zima. Protože je strašně dlouho tma. Aha. A večer, když usínáte, jestli si to všimli, je strašně brzo tma zase. Takže já si říkám, sice extrémní teploty, ale na druhou stranu ta zima už se blíží a já to ještě nechci. Takže já si ten dnešek naopak užiju.
0: Takhle, já jsem rád, že vždycky David v tom najde něco pozitivního, to je dobře. A co ty, Jasmin, jak to vypadá u vás doma? Vy máte vlastně,
2: oni mají
0: tu klimatizaci.
1: Ale my nemáme takovou tu, co je tady, nebo v kanclech různě a tak. My musíme mít tu rouru z okna, co dělá strašný bordel, jakože hluk.
2: Jste chudáci.
1: A jen v jedné místnosti,
2: zvládnete,
1: že jo?
2: To s tím hlukem.
0: Jo. No hlavně to zvládněte vy, kdo nás posloucháte. Takže jestli jste ještě doma, tak opravdu super tip je možná zavřít ta okna, ať se vám tam to vedro neakumuluje přes ten den, jo. Co se nám tady teďka naakumulovalo, je další parádní muzika. Nelly Furtado, Say It Right, taky Linkin Park, Up From The Bottom, 6.11. Hezké ráno!

0: čtvrt na sedm. Dvě minuty k tomu, tohle je Hit Radio a Nelly Furtado. Krásné ráno. Terminátor má dneska, hádejte, kolik mu je, Davide, typni si.
1: Jako ten první film?
0: Ne, jako tomu člověku.
1: Tak to nebudu typovat, protože to vím, tak nechám Jasmin.
2: Já to taky vím.
0: Dobře, no. Tak schválně typněte si vy, kdo jste u rádia, kolik je dneska Arnoldu Schwarzeneggerovi. Je to přesných 79 let a pořád vypadá, že by nás tady sesekali všechny. Jo. Co on teda sám tvrdí, že dnešní cvičení už pro něj není o obřích svalech, ale o tom, aby si sám dones tašku z krámu a nemusel mu nikdo vázat kaníčky. Jo. Frajer.
2: Jako je to velký frajer a až mi bude 79, až nám všem, pokud nám bude 79, tak jako bejt v takovýhle kondici, to by chtěl každý.
0: No závidíme, já, to byl teda můj vzor, nevím jak, u tebe, Davide?
1: Taky.
0: Taky.
2: On se to nepovedlo, co?
1: Mimochodem, on říká, že, trošku navážu na to, co říkal Michal, že v jeho věku už není potřeba si dosahovat nějakých velkých cílů v tom cvičení, ale najít si v každém věku cvičení, které vám vyhovuje, který vám umožní být zdravý a hýbat se.
0: Teda musím říct, že jsem víc jako o polovinu mladší, tak za mě teda opravdový bodybuilding není taky zvednout stovku na benčo, ale vstát z gauče bez toho, abych udělal...
1: A on se ti to nedaří, co?
0: Tak Arnolde, 79 let, takhle na dálku přejeme všechno nejlepší. Pokud třeba i vy dneska slavíte narozky, i vám, no a za malou chvíli Offenbach, Norma, Jean Martin, Overdrive tady na Hit Radio. Dobré ráno.
3: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Radia na Spotify a všech podcastových platformách. Nastup! Tenhle vlak tě sveze časem. Vítá vás nádraží 90. Přestup milénium. Konečná stanice Dnešek. Let těch nejlepších letních hitů v jediném víkendu. Startujeme v pátek v 15 hodin. Summer Party na Hit Radio. Léto je lepší s Hit Radiem. Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Tomáš Fiala, ředitel nemocnice Strakonice.
5: Péče o zdraví žen je jednou z oblastí, na které nám opravdu záleží. Každý den poskytujeme odbornou péči ženám v různých životních etapách. Od prevence a léčby gynekologických obtíží až po péči v těhotenství, při porodu i po propuštění do domácí péče. S respektem, citlivostí a důrazem na špičkovou medicínu.
4: Gynekologicko-porodnické oddělení nemocnice Strakonice. Péče o zdraví žen v každé životní etapě.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkártová. Omezení provozu čeká na trase z Vimperka na Český Krumlov. Dávejte si pozor před Horní Planou, kde se projíždí kyvadlově. Nárazově se tam tak můžete zdržet.
1: Spíme.cz. Letní výprodejové slevy až 60% na všechny matrace a polštáře. Letní slevy až 60% na Spíme.cz.
2: Hit Radio Faktor.

0: tak všechno mám.
1: 6.28, tohle je nejnovější Poetika blízko. S vámi Hit Radio, Michal, Jasmina, David a David má...
2: Ranní update.
3: Do bavorských lesů se mají vrátit lavičky pro turisty. Majitelé je v posledních letech odstraňovali ze strachu z odpovědnosti za případné úrazy. Nová úprava zákona má ale stanovit, že lidé budou lavičky využívat na vlastní nebezpečí. 8 mladíků z Pardubicka vyrazilo ve 3 starých Felicích až do Istanbulu. Během 8 dnů ujeli přes 4600 km ve vozech bez klimatizace i moderního komfortu. Nízkonákladovou výpravu na hranici Evropy a Asie označují za jeden z největších zážitků svého života. U jezera Most začíná festival Let It Roll. Pořadatelé očekávají kolem 20 000 návštěvníků na největším drum and bassovém festivalu světa. Během několika dní vystoupí hvězdy jako Pendulum nebo Wilkinson. Na bezpečnost budou dohlížet policisté na souši i na vodě.
1: Tak když řekl ten název Let It Roll, jo, tak on se tomu říká zlámaný beat, že jo? Ty jsi tam normálně zlomil, Davide. To nebylo schválně.
4: Já jsem si nejenom, mě tam naskočilo Let It Rock.
1: Let It Rock?
4: Ne, to je Let It Roll.
1: Tohle je Let It Roll.
4: Je fakt, že jsme se tady nedávno, nebo jsme tak trošku ohrnovali nos nad tím festivalem Brutal Assault.
1: Takhle, jestli tady někdo ohrnoval
4: Ty jsi taky ohrnoval.
1: Já jsem neohrnoval, já na to mám skvělý vzpomínky, ale tak tohle, mě to baví ta muzika, co vás?
4: Já taky ohrnuju teda tentokrát.
5: Jo, mně se to líbí, jakože, nebo takhle, nevadí mi to.
1: Když je to začíná, Davide?
4: Začíná to dneska a potrvá dneska. To do 1.8.
1: Dneska, takže vy, kdo máte rádi zlámaný beaty, tak si tenhle festival užijte. No a kdo máte rádi třeba Counting Crows, jako tady David?
4: No, tak na takovýhle festival bych vyrazil.
1: No tak pojďme si to dát, tohle je srdcovka, kterou jsme vybrali my 3 srdcovky. Vám hraje Jirka Pilnář mezi 12. a 13. 5+1 vaši. Tak pojďme na to, 6.29 Hit Radio a Counting Crows. Hezké ráno.

0: Tohle jsou Clean Bandit, Envery a tohle je čtvrteční Hit Radio. Snídaní šampionů, 6 minut po půl sedmé, dobré ráno. Mě by zajímalo, jestli jste někdy překvapili svoji polovičku, že jste uvařili něco dobrého, třeba k večeři.
1: Že jsme neuvařili, tím jsem jim překvapil několikrát.
0: Dobře, tak ty Jasmin.
2: Ne, tak to je to samý, jakože taky bych ho překvapila spíš tím, že jsem nic neudělala, protože jídlo má samozřejmě pořád, ale naopak třeba Kuba mě jednou překvapil, jednou jedinkrát, že uvařil večeři on, bohužel se to nedalo jíst, protože tam dal příliš mnoho chili, ale zase je expert na vajíčkový snídaně, protože byl na kurzu a teď dělá teda excelentně.
0: No tak David, slyšíš to, někdy půjdeme tady k Jasmínům na snídani.
1: Ona nám mezi tím vypere, že jo, už má ráda tuhle kratou chvíli.
0: To jsi říkala včera, jasně. No proč se na to ptám, já jsem teda, přiznám se, taky když jsem zkoušel vařit pro svoji partnerku, tak jsem z toho byl překvapený i já, protože se to nepovedlo. Nicméně, pokud byste vaše vaření, nevaření chtěli posunout někam dál, o štok vejš, tak už za necelou hodinu tady bude opět rychlá pitka a je tam luxusní výhra. Kompletní sada 9 online kurzů Přemka Forejta v hodnotě 30 000 korun a vy můžete získat všechny tyhle kurzy.
2: Navíc teďka Přemek Forejt spustil aplikaci, která je úplně nová, jmenuje se Kurzy Přemka Forejta. Je zdarma, najdete v ní několik lekcí, které jsou zdarma přístupné a když si tu apku stáhnete, tak tam na vás čeká tajný kód s 50% slevou na jakýkoliv kurz.
0: Super důvod, proč být u Hit Rádia i okolo půl osmé. No a další důvod, proč být s námi i za chvilku Sunrise Avenue, taky Cyril Stumbling In. No a přidáme i aktuální dopravu, ať víte, jak to ve čtvrtek ráno frčí.
3: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
4: Doplavek už zhubnout nestihneme. Ale říjen, ten ještě můžeme zachránit. Poslouchej tento víkend Hit Radio a vyhraj dvouměsíční vstup do CrossFit gymu Fun Factory. Na našem webu nominuj hit, který ti vždy zlepší náladu. Až ho o víkendu uslyšíš společně se svým vzkazem. Volej 800 937 937. Hit, který se vyplatí. Už tento víkend na Hit Radio. Hit
5: Radio. Přijďte 10krát a vyhrajte. Letní výzva Fun Factory je v plném proudu. Hrajte o více než 400 cen v hodnotě přes 1 milion korun. Více na funfactory.cz.
6: Letní sezóna je v plném proudu. Nakrájejte čerstvou úrodu a uložte ji do praktických plastových nebo skleněných dóz. Dózy i nože nyní v Penny pořídíte se slevou až 63%. Penny.
7: Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. comfort@group.cz.
8: Fenomén Šance Liga je zpět a s ní také speciální funkce, které posouvají sportovní zážitek na novou úroveň. Užijte si multidimenzi, sestřihy, živé statistiky, klíčové momenty a zpětné přehrání. Všechny zápasy fotbalové Šance Ligy sledujte exkluzivně na jednom místě. Na OnePlay.
9: Zažijte triumf na vlastní kůži. Léto, volná silnice a britský charakter, který nejlépe poznáte až za řídítky. Od 31. července do 2. srpna vás zveme na Triumph Demo Days v Mach Motors České Budějovice. Vyzkoušejte si různé modely Triumph a zjistěte, který vám sedne nejlépe. Přijďte se svést, porovnat jednotlivé motorky a užít si 3 dny plné světa Triumph. Mach Motors České Budějovice. Triumph se nevybírá podle parametrů. Triumph se musí projet.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Nové dopravní omezení čeká na Strakonicku v Blatné. Pracuje se v ulicích Polní, Rybářská a Chelčického. Jsou neprůjezdné, takže se jezdí jen okolními ulicemi.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Pořád jste tady.
6: Tak to dělají šampioni.
5: Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Na Hit Radio.

0: Takhle vám hraje čtvrteční Hit Radio snídaně šampionů 6.48. Krásné ránečko.
1: Je tu doba dovolených a co si budem, moře je na koupání skvělý, že jo? Ale někdo si z něj udělal vyloženě koupelnu. Konkrétně turistky na pláži u Severního moře, který tam vlezli a normálně si tam čistili zuby, myli si tam vlasy a dokonce se holili. A to jako všude. Jo,
0: nekecej.
1: V tom moři.
0: Tak pojďme si říct, že tohle je poměrně netradiční ranní hygiena.
1: To musí být tedy úplně zmatený, jakože kde mají všechny keře najednou?
0: No, já si říkám, jako vlastně, když si představím chudáci ty lidi, co si třeba co tam plavou a ty vody si lokly, jo, tak...
1: Ježiši.
0: Vlastně chudáci i ty mořský tvorové, jo, protože si představ, jo, že seš chobotnice.
1: Pokusím se, jo.
0: Plaveš si takto vodou, potkáváš svý starý známý, medúzu, čau kámo, ježka, mečouna a najednou bobr mořský. Aha.

0: chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ.
1: Jedinečná akce v drogérii Teta. 2+1 zdarma na všechny produkty péče o vlasy v libovolné kombinaci. Nebo sleva minimálně 40% na dekorativní kosmetiku značek Wet n Wild a Max Factor. Více na tetadrogerie.cz.
2: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
3: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
2: Všude zdejší, všude je fajn.
4: Přepočítávám trasu.
5: Jak přepočítáváš, když jedu dobře?
4: Nejedete na STK Vodňany.
5: Cože?
4: STK Vodňany, STK Vodňany, STK Vodňany. Číčenická Vodňany.
5: STK Vodňany Číčenická. Osobní i nákladní vozy na jednom místě. Bez objednání, bez čekání. Přijeďte, vyřešíme a jedete.
6: Hey, I'm Dua Lipa.
7: Hi, I'm Lenny Kravitz.
8: Svijany k letním zážitkům prostě patří. Čas na tradičně vařené české pivo je i dnes. Svijany, srdeční záležitost.
0: On air.
9: Online.
0: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
10: 7:00 krátké zprávy a David Jošt. Schodek státního rozpočtu má příští rok zřejmě vzrůst. Premiér Andrej Babiš uvedl, že deficit bude sice nižší než 400 miliard korun, ale vyšší než letošních plánovaných 310 miliard. Ekonomové označují takový vývoj v době hospodářského růstu za znepokojivý. Přesnější odhad podle ministryně financí Aleny Schillerové přinese až srpnová makroekonomická prognóza. Podle analytiků by stát měl v období ekonomického růstu spíše snižovat zadlužení a vytvářet rezervy. Ministr školství odmítl návrh na zrušení 9. tříd. Robert Plaga označil plán předsedy SPD Tomia Okamury za nereálný. Okamura tvrdí, že by změna ušetřila až 50 miliard korun ročně. Podle ministra je ale takový odhad nepodložený. Debata o případných změnách českého školství tak bude pokračovat i v dalších měsících. Požárů elektrokol a elektrokoloběžek v Česku rychle přibývá. Za posledních 5 let jejich počet vzrostl z 10 na 142 případů ročně. Hasiči upozorňují, že největší riziko představuje nabíjení poškozených baterií. Doporučují proto nenechávat elektrokola ani elektrokoloběžky nabíjet přes noc nebo v chodbách a dalších únikových cestách. Podle odborníků souvisí nárůst požárů hlavně s rychlým rozšířením těchto dopravních prostředků. A teď už pojďme k nám do regionu.
11: Mobily tentokrát dětem nezakazujte. Táborská zoo si pro ně na sobotu připravila interaktivní QR hru. Chytrý telefon nebo tablet je provede celým areálem a u jednotlivých stanovišť prověří jejich znalosti ze světa zvířat. Kdo najde všechny kódy, odnese si drobnou odměnu. Otevřeno je tu denně od 9 do 19 hodin. Jdeme na počasí, taky dneska vlna veder bude pokračovat. Předpověď je v maximech, slibuje i 6:30. A občasné přehánky či bouřky se na jihu objeví jen výjimečně.
12: Užijte si skvělou cestu parníkem z Českých Budějovic na Hlubokou. Pravidelná linka za každého počasí po celé léto. Více na Lodní doprava info.
0: Vstal si. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampion.

0: 6 minut po 7 si dáváte čtvrteční Hit Radio, krásné ráno, Avril Lavigne, Skater Boy.
1: Možná jste někdy zažili pocit jako já včera, hlavně dámy třeba s prstýnkem. Co se stalo, jo? Chtěla jsem si prostě nasadit prstýnek a většinou si je dávám na levou ruku, protože tam mám o něco menší prsty a kůstky než na tý pravý. A já jsem to zblbla a dala jsem si jeden prstýnek nesprávnej na levou ruku a teďka on samozřejmě tam nandat šel, ale jak to známe, tak zpátky. Už to nešlo.
2: Takže tak to je školácká chyba, ale
1: no jasný. Samozřejmě. Takže já tam mydlila o 106 mídlovou vodou. Teďka jsem se to snažila sundat. Úplně mi bylo horko. Měla jsem návaly horka z toho stresu, že to nesundám. Měla jsem nejdřív rudej prst, pak zelený. Fakt mi z toho bylo hrozně. Nakonec se povedlo, ale tenhle ten pocit, to asi známe všichni, ne?
2: No, určitě jo. Já teda i s prstýnkem, samozřejmě, když jsem byl menší, tak jsem si zkoušel třeba mamky prstýnek a taky to nešlo úplně sundat, ale nebylo to tak hrozný, asi jako připomněla se mi, jak to je dlouho zpátky. Rok, co se tady stalo v rádiu. Já jsem tady nešel, bude to velký přiznání. Já jsem tady na chodbě našel kus nějakého plastu, bylo to, já nevím, z čeho to bylo. Z kávovaru nebo nevím. A tak jsem do toho začal strkat prostě prsty.
3: Jo, prst, uf.
2: A ten prsteníček se mi tam normálně zasek, jo. A teďka Jasmin může potvrdit, co se dělo. Jsem tady s tím, to bylo před vysíláním, já jsem tady s tím chodil na té ruce a nešlo to namazat mejdlem, pak jsme tady sehnali olej, pak jsme šli nakonec za holkama na recepci.
1: Pak recepční přišli sem a snažili se z toho, celý patro a celá budova se vlastně Michala snažila dostat.
2: Vyprostit.
1: Jo, z tohohle a to je klasický, ale chlap prostě prostrká ty pazoury, kam nemá.
2: No mě by strašně zajímalo, nebo vlastně radši ani ne, komu ten díl chyběl, protože my jsme to museli rozříznout pilkou, kterou jsme tady našli u sekuritáka dole na vrátnici. A jako nikdo se nepřihlásil. Já vůbec nevím, co to bylo za díl, ale neexistuje.
1: David uvíznul někdy.
3: Tak prstýnek jsem taky zkoušel, mám.

0: tekutin a ono nejhorší, jak popisuje, že když se to pak člověk mermoucí no, snaží sundat, tak on ještě napuchá no, a už vůbec to nejde. No.
1: Jako mě to nejdřív přišlo, jestli vzpomeneš, Jasmin, mě to přišlo jako legrace nejdřív, jo? Že jsem se smál sám sobě, jakože to seš ale blbec, Michale, jo? A říkám si, tak jako sranda, vás to pobavilo, ale třeba po, a nevím, 3/4 hodiny to trvalo, tak třeba už po takový půl hodině, už to nepřišlo vtipný ani mě, jo? Protože přesně jak ty říkáš, tak ten prst, on byl dvakrát větší pak a jako nešlo s tím nic, jo?
2: A teďka, párek normálně.
1: A už to bolelo a teďka to tak pálilo a teďka se to řezalo tou pilkou ještě. Já říkám, já už nikdy nikam prsty strkat nebudu. Mě by zajímalo, co by nám na to řekla legenda televizních novin.
3: Paní Zdena zůstala v kořenech zaklíněna celých 11 hodin.
4: Nebylo tady do smíchu.
3: Kromě několika šrámů se jí naštěstí nic nestalo. Na tuhle dovolenou ale jen tak nezapomene a do lesa na procházku už prý nikdy sama nepůjde.
2: No. Zdeno!
1: Zdeno! Tak by nás zajímalo, jestli vy máte nějaké takovéhle podobné historky, kde jste něco někam strkali a nebo jste se prostě zasekli celý.
2: Kde jste uvízli, to nám dejte vědět. Číslo k nám 777-937-777 a ať to máme hnedka z první ruky s těma emocema, tak budeme rádi za hlasovky.
1: Přesně za hlasovky, no ale budeme rádi i za klasický zprávy samozřejmě. Xindl X, dovolená, to k vám letí teď, no a my se těšíme na vaše příběhy, které pobaví nejenom nás, ale všechny posluchače. Tak pojďme na to, 7.09, Hit Radio, dobré ráno. Za 9.

0: Krásné ráno z Hitrádia, přesně ve 7:45.
1: Kde jste kdy uvízli nebo se nějakým způsobem zaklínili? Na to jsme se vás ptali, já jsem měla včera takovou příhodu s prstýnkem. No a jak to teda vypadá u vás? Pojďme rovnou na to.
0: Píše třeba Jirka, zdravím, když jsem dělal montáže satelitních televizí, při jedné montáži u jedné paní se ozvala příroda a já prostě musel na toaletu. Jakým mým zvykem, zamknul jsem se a co se nestalo? Zámek se rozbil a z 5minutové návštěvy na záchodě se stala 2hodinová, kdy ještě paní musela zavolat zámečníka.
1: To je nepříjemná situace. Josef píše, jednou, když jsem byl malý, tak jsem si hrál s drátovýma sluchátkama se špuntama a jeden špunt se mi zaseknul v nose.
0: A tak to je v pohodě. Vem si, kdyby se ti zasekly v nose dnešní AirPody bez drátu, tak to bys těžko táhla ven.
2: Hlavně za 5000, že jo?
0: No jasně, a to bys udělal. Tak pojďme dál. Další zpráva. Tak mně se to přímo nestalo, ale mému bráchovi, když jsme byli malí, tak jsme jezdili ke známým na vesnici. No a brácha, zvídavý tříletý mrně, šel zkoumat slepice. Tak strčil hlavu do otvoru, kudy chodí slepice do kurníku, a zasekla se mu tam tak hrozný řev a pak půl vesnice mu vyprošťovalo hlavu z kurníku. To píše Eva.
1: Já mám dost podobnou story, ještě vlastně, když jsme šli do restaurace, bylo mi třeba tak 6 a tam byly takový mříže železný a já jsem taky byla zvědavá, tak jsem tam prostrčila hlavu tím otvorem, tam to šlo, zpátky už to nešlo a hlavně já jsem měla jako menší, jako větší uši, což se věkem srovnalo, ale v tu dobu brácha ze srandy říkal ušní modelka, to říká teďka Segře, která se toho nezbavila, bohužel.
0: Ušní modelka.
1: No, že by to byla taková velikost, že tam můžeš vystavovat klidně nějaké jako věci takhle, jo. A takže zpátky to prostě nešlo a opravdu taky skoro celá ulice mě tam tehdy vyprošťovala.
0: Taky píše Tomáš, dobré ráno, kamarád mi vyprávěl, že jako malý kluk byl s rodiči nakupovat globusu a našel na zemi zdrhovací pásku a nenapadlo ho nic lepšího, než si ji utáhnout kolem jednoho z prstů na ruce. Po pár minutách zjistil, že utáhnul pásku až moc a že ji nelze sundat bez pomoci. Rodiče kvůli němu specifikovali celý supermarket a po pár minutách ho prý někdo z místní údržby vysvobodil. Máme tady taky ještě hlasovku od Káti.
3: Dobré ráno všem do studia, posluchačům. No tak já mám takovou historku a zážitek se svým synem, který je teda dnes již dospělý, ale když byl malý, měl asi cca 3-4 roky, tak po několikere upozornění, že má zůstat na té chodbě jenom stát a čekat, až připraví mladší dcerku, tak prostě syn si strčil hlavu mezi šprušle na chodbě. Mezi zábradlí, ano, slyšíte správně, mezi zábradlí. Bylo to, byly to takové nervy, protože hlava tam šla, ale zpátky ven samozřejmě ne. Takže jsem prostě celá spocená, červená, rudá, prostě se snažila tu hlavu dostat zpátky. Mezi tím mi řvalo druhé mladší dítě, do toho jsem přemýšlela, když by to nevyšlo, co budu dělat, jestli budu volat hasiče, to budu rozřezat, nebo nevím. Takže nakonec jsem mu tu hlavu teda dostala sama, nevím jakým zázrakem, do dneška nevím. Jedno velké uf, úlevou jsem se rozbrečela a můžu vám říct, dnes to dělá moje vnučka. Takže se potatila a nevím, co tohle je za nápad, ale už tu hlavu mezi těma špušlama na chlubě měla taky. Takže vám přeji krásný den a myslím si, že tohle je snad ještě horší než ten prst, i když ten znám taky moc dobře. Tak si mějte hezky, ahoj Katka.
0: Mě teda Káťa připomněla spoustu vzpomínek z mého dětství. Úplně jsem zapomněl, že jsem tam tu hlavu mezi ty šprusle rval taky. Vy, co vy dva? Měli jste někdy hlavu ve špruslích?
1: Já to říkala před chvíličkou, ale to je v pohodě, Míšo.
0: To ty, Davide. David ne. Taky jste psali o zaseknutých prstech v prstýncích, no tak opatrně kam co strkáte. My vám teďka strčíme další hity. Felix Jen, Jasmine Thompson. Jasmine!
1: Jasmine, to ale jsi it's ty? Okay.
0: To jsi ty vlastně, ne?

0: A ona má fakt hlas jak ty? Jasmin, ta Jasmin Thompson.
1: Víte, ona.
0: To se, je to ona? To tak já nevím. Felix Jen, Jasmin Thompson, Ain't Nobody, 7.22 na Hit Radio.
2: My jsme se tady bavili o těch věcech, kde jste se dokázali třeba zaseknout, nějakým způsobem zašprajcnout, takže to kolikrát nešlo zpátky, tak píše ještě Martina. Byl u mě v práci pán a říkal mi historku, jak se mu zasekl na ruce prstýnek. Tak jel k hasičům, aby mu ho sundali, ti prý jen tak nemůžou, takže museli jít do nemocnice. A v nemocnici zase zpátky zavolali hasiče a ty ho teda nakonec vysvobodili. Tak co to je?
0: Mě tohle připomíná, když jsme byli malí a určitě se v tom poznáte, když jsme chtěli něco po rodičích, jo, a přišla sa. Tati, můžu dneska ven? Hele, to si domluv s mámou. Mami, můžu dneska ven? Tak to si domluv s tátou. Stejný.
2: Klasika.
0: Děkujeme za všechny vaše zprávy, to nás moc pobavilo. Co vás zabaví za chvíli? Další muzika Enrique Iglesias, Subevela Radio. Taky budeme soutěžit o online kurze vaření Přemka Forejta v hodnotě 30 000 korun. No a myslíme i na vás, kdo nás máte sebou na silnicích. Řekneme, jak to tam vypadá. Bude doprava, hezké ráno.
3: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
4: Kámo, včera jsem byl venčit našeho Rexe a nestačil jsem se divit. Ale fakt hrůza. Cestou na zemi poházený plechovky, cíga, pitlík od pečiva, humáč.
5: Tak to je fakt bída. Vždyť koše jsou všude. A barevný kontejnery na třídění taky. Každý snad ví, že bordel se nehází na zem.
4: No, evidentně každý ne. Ale viděl jsem videjko, kde bylo, že těch barevných konťáků je u nás po republice přes milion, kámo. Milion! A k nejbližšímu to máš prej kolem 90 metrů. To je mega blíž, než to máš do školy.
5: To asi jo, no.
4: Hele, to video bylo super. V tom třídění jsme prej fakt dobrý.
5: Taky na tom makáme, ne? Papír modrá, plasty žlutá, sklo zelená, plechovky šedá, krabice od džusu oranžová, easy. Se vyznáme, ne?
4: Já si piš, v Česku nás třídí už 3/4.
5: Tak to je slušný.
4: Jo, a díky třídění a recyklaci obalů se ročně ušetří přes 400 milionů kubíků vody.
5: A to je jako kolik?
4: Vím já, třeba jako kdyby se sprchoval každý den, dvakrát a až do důchodu.
5: Tak ty máš počty jako můj matikář. Takže každá vytříděná plechovka nebo pytlík fakt něco znamená?
4: Přesně, tak až dopiješ, tak tu plechovku pošli do šedýho na kovy a já pytlík od čipsu do žlutýho.
5: OK, nejsme přece prasata. Třídění zdar!
3: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
6: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
7: Mirá.
6: Rybičky. Hrady.cz. 31. července a 1. srpna. Zámek Hluboká nad Vltavou.
7: Migové.
6: Harley.
7: Xindle X.
6: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 31. července a 1. srpna v Hluboké nad Vltavou za podpory Hit Rádia Faktor.
8: Hlavní partneři. Krušovice Bohem a Coca-Cola.
6: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
9: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
10: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
11: Co nabízí budějovický koncept Lana slovy zakladatele Jiřího Borovky?
12: Koncept Lana najdete na březích Vltavy a Malše. Nejsme firma na zážitky. Zážitky totiž tvoříme. Zkuste s námi vyhlídkovou plavbu historickým centrem Budějovic a uvidíte sami.
11: To zní skvěle. Více na www.plavbybudějovice.cz. Sbor dobrovolných hasičů Chlum nad Malší pořádá 1. srpna od 15 hodin tradiční chlumské slavnosti. K tanci a poslechu hraje Zalužanka a od 20 hodin hraje kapela Chlapi v sobě. Čeká vás pestrý program, včetně soutěží Skákacího hradu, bohaté tomboly a nebudou chybět ani dobroty z ohně. Těší se na vás hasiči z Chlumu nad Malší.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Pozor, v Českých Budějovicích v Branišovské ulici zůstává částečně neprůjezdná. A opatrně taky na Prachaticku, kde se pracuje přímo na hlavním průtahu ve Vimperku.
1: Spíme.cz. Letní výprodejové slevy až 60% na všechny matrace a polštáře. Letní slevy až 60% na Spíme.cz.
2: Hit Radio Faktor.

0: Enrique Iglesias, Subemela Radio na Hit Radio. Přesně o půl osmé za chvíli. Rychlá pitka, budete soutěžit o kurzy Přemka Forejta. Nejdřív ale David a jeho ranní update.
1: Ranní update.
2: 97letá kuchařka se stala internetovou hvězdou. Důchodkyně z Miami si získala miliony fanoušků videí, ve kterých se svým vnukem vaří tradiční rodinné recepty. Letos se navíc stala nejstarší žijící ženou, která pravidelně tvoří kuchařská videa na YouTube. Názory přátel mohou nový vztah výrazně ovlivnit. Podle psychologů je dobré vyslechnout si pohled okolí, ale konečné rozhodnutí by mělo zůstat na vás. Jediná poznámka od kamarádů totiž může změnit pohled na partnera, i když jste si do té doby skvěle rozuměli. Češi jsou evropskými přeborníky v nakupování ve slevách. Ve slevových akcích pořizují už téměř 60% potravin i drogérie. Obchodníci proto nabízejí stále nové akce a slevy, protože právě cena je pro české zákazníky při nákupech jedním z hlavních rozhodovacích faktorů.
3: Já se přiznám, že včera, když jsem byla nakupovat, tak jsem tam viděla třeba rajčata, který jindy stojí 80 korun, takový jakože skvělý rajčata za 30 korun. Takže já pokoupila. Že?
0: To vezmeš, no, člověk z toho má radost. Já teda musím říct, že jeden z ukazatelů, kdy jsem jako chopil, že už patřím do těch starších, do té starší skupiny, je to, že jsem právě začal vyhledávat slevy. A to když potom obchodě a teďka vidí, že tamhle na tebe svítí ta oranžová cena sleva. Jo, sice to stálo předtím 30 korun, teďka 40, ale je tam napsáno sleva.
2: Tahle radost je doslova k nezaplacení.
0: Doslova. K nezaplacení je i výhra, kterou tady pro vás máme celý tento týden. V rychlé pětce hrajete o kompletní sadu online kurzů Přemka Forejta v hodnotě 30 000 korun.
2: To je zadarmo, to je ještě víc.
0: To je zadarmiko, tam nenecháš, ne? 9 kurzů, desítky receptů a spousta tipů od michelinského šéfkuchaře. Tak pokud byste chtěli vyhrát, napište nám Chci soutěžit na 777 937 777.

0: In My Head. Tohle jsou hity pro vaše perfektní ráno. 7:35. Posloucháte Hit Radio. Rychlá
1: pětka. Celý tento týden v Rychlé pětce soutěžíte o sadu online kurzu Přemka Forejta v hodnotě 30 000 korun. Tak kdo to bude dneska?
0: Dneska to bude Sára, ta je s námi ve vysílání. Ahoj Sáro.
2: Dobrý den.
1: Ahoj.
0: Dobrý den, ahoj. Ty jsi napsala, že by ses přála soutěžit, protože rádi vaříte s tvojí mamkou a že by se výhru chtěla věnovat právě jí. Tak co vaříte, co vaříte nejraději? Co máš tak nejradši, Sáro?
2: No tak svíčkovou, nebo třeba...
0: Ježišmarja.
2: Řízek s bramborovým salátem a takhle, no.
0: Svíčkovou, tak my tři si asi uděláme výlet do Opavy, jak to tak poslouchám.
2: Jo.
0: No jo, no tak domluveno. Hele, máme na tebe kontakt, uši, adresu, všechno. Tak Sáro, pojďme to zkusit.
3: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
1: Vyjmenuji alespoň jeden sport, ve kterém závodí Ester Ledecká.
2: Snowboard.
1: Ano. Mhm.
3: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Jaké velké zvíře vydává zvuk podobný troubení?
2: Slon.
0: Jo.
3: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
1: Drahokam smaragd má rudou nebo zelenou barvu?
2: Zelenou.
1: Yes.
3: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Sáro, budeš vědět, jak se jmenuje mládě koně?
2: Žibě.
0: Jo.
1: No
0: a pojďme
1: poslední.
0: Na poslední, to je fofr.
1: Jak se jmenuje parťák Boba, se kterým žije v klobouku?
2: Bobek.
1: Je to tam!
0: To byla asi nejrychlejší rychlá pětka v historii Hit Rádia. Sáro, je to tvoje.
2: Děkuji, děkuji.
0: Je to tvoje kurse od Přemka Forejta. Za 30 táců. Je to tvoje. Tak máš maminku u sebe nebo poslouchá?
2: No mamka je v práci a zodpolednej to asi řeknu, no. No
1: tak bude mít překvápko hezký.
0: Velký překvápko.
2: Jo.
0: A co ty děláš, Sáro? Ty chodíš do školy, máš prázdniny nebo?
2: Mám prázdniny.
0: Aha. A co děláš takhle o prázdkách? Už byla nějaká dovča?
2: Byla dovča a teďka jsem na brigádě, no.
0: Hezký.
4: A určitě se už připravuješ na začátek školního roku, že jo?
2: Jo, no.
0: Jasně. Sáro, byla jsi fantastická. Všechno posíláme, pozdravuj mamku, zvládně brigádu. Jo. A hezký prázdniny. Ahoj.
2: Tak jo, děkuji moc.
1: Ahoj.
3: Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hit Rádiu.

0: 7.40, posloucháte Hit Radio Snídaní šampionů. Před malou chvílí skončila soutěž Rychlá pětka, to je soutěž, která tady probíhá každý den už x let. No ale celý tento týden tady probíhá taky taková osobní soutěž, dalo by se říct. Já dostanu se k tomu jinak, jo. Občas se nás ptáte, co dělají moderátoři, když hrají písničky. To je častý dotaz, jo. Tak odpovídáme takhle veřejně, připravujeme tady to vysílání, mícháme ty písničky mezi sebou. Pak tady jsou ale i tací, kteří vyplňují slepou mapu Mexika.
1: Kteří se vzdělávají.
0: No, jenže takhle, co dělají moderátoři, když hrají písničky, to je jedna věc, jenomže ty to vyplňuješ během vstupu, jako jo. David tady má slepou mapu Mexika.
1: Hele, já se připravuju, kdyby v Rychlé pětce zazněla otázka, třeba jak se jmenuje nějaký konkrétní mexický stát, tak abych byl schopný zareagovat.
0: Davide, já nevím, jestli to víš, jo, ale my se ty soutěže nemůžeme zúčastnit. Ale dobře, takže Mexiko, to už bude hotový za chvilku. A co tam máš dál? Pojď, přiznej se.
1: Spolkové země Rakouska.
0: Rakouska a ještě americký prezidenty budeš taky vlastně vypisovat jednoho po druhém.
1: Je to tak.
0: Ty seš neuvěřitelný.
1: Každý taková má prostě zvláštnost, no.
0: No ne, já ti to závidím, protože já bych to jako nezvládl teda.
2: Tak David má rád ty zeměpisné věci, teď on říkal, že i na Google sleduje ty ulice, ne? Že s nima chodí.
0: Já bych chtěl být tvoje dítě jednou, no. Hele, jestli přinese něco horšího než jedničku, tak to bude sekec mazec. Za chvíli Alan Walker,
2: Jo, ten je taky dobrý,
0: a tenhle prostě za chvíli to bude hrát, no.
1: Jste se připravám, když vstupám.
3: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
4: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například bylinnou limonádu Kofola Multipack za 89,90. Legendární Staropramen desítku půl litru za 10,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
5: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
6: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
7: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
6: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
8: Jupí, kapitán Kašpárek pluje do Mirotic.
9: A s ním i Vítě Marčík a dalších 12 divadel.
8: Stand-up, balet, timber sport.
9: Zážitkový doprovodný program.
8: A 7 skvělých koncertů.
9: Hlavní hvězdy.
8: Totální nasazení. A David Kraus.
9: A Gypsy Brothers.
8: Přijďte na festival.
9: Mirotické setkání, loutek a hudby.
8: 14. a 15. srpna. mirotickesetkání.cz.
10: V Ternu nyní v akci. Pivo Birel. Půl litru ve skle za 13,90. Instantní káva Jakobs Velvet 200 gramů za 129,90. Ryze české Terno.
11: Zažijte triumf na vlastní kůži. Léto, volná silnice a britský charakter, který nejlépe poznáte až za řídítky. Od 31. července do 2. srpna vás zveme na Triumph Demo Days v Machmotors České Budějovice. Vyzkoušejte si různé modely Triumph a zjistěte, který vám sedne nejlépe. Přijďte se svést, porovnat jednotlivé motorky a užít si 3 dny plné světa Triumph. Machmotors České Budějovice. Triumph se nevybírá podle parametrů. Triumph se musí projet.
12: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
13: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory Grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Omezení provozu nově čeká na dálnici D4. Dávejte si velký pozor mezi kilometry 28 a 31 v obou směrech. Je tam dočasně zúžená vozovka a jezdí se i v protisměru.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Tak jo, šampioni. Zpátky k hitům. Na Hit Rádiu.

0: Tak už je někdo probuďte. Green Day na Hit Radio v 7.53. Dobré ráno.
1: Každý známe tu hlášku Harry, jdu do baráku. Tak jestli i vy milujete film Sám doma, tak možná budete teďka nadšený, protože možná vznikne pokračování a s tím nápadem přišla sama hlavní role, Macaulay Culkin.
0: Jasně.
1: Přišel sám do Disney s tím, že by si přál, aby teda se chystalo nějaký pokračování.
0: Přišel sám doma.
1: Sám doma přišel do Disney, přesně. Ale, že by se ty role jako obrátily, že by dospělej Kevin se snažil dostat do domu, který tentokrát brání jeho vlastní syn.
0: Jo, takže by teda Kevin ochutnal svoji vlastní medicínu. No tak to mě baví. Já teda nepodívám se na to, pokud v traileru neuvidím, jak si Kevin půjde do obyváku pro čipsy a netrefí ho žilička do ksichtu. Jo, jinak, když se teda vrátíme, dneska má být vedro, tohle je vlastně takový spíš vánoční film, máme ho spojený s Vánocema. Tak jaká nástraha vás Sám doma bavila nejvíc? Za mě teda ozdobičky na zemi, jak tam šlapal v tom, žehlička.
2: Mně se líbilo, jak házel z toho baráku ty cihly. A on se vždycky nestihnul uhnout.
0: A co nejezval? Tady jsem vy! Co to křičel? Já už se nespomenu. Co tam ještě bylo? Traverza?
1: Všechno je tam skvělý, já to miluju. A nebo pak pohořelá palice.
0: Pohořelá hlava, anebo taky, jak tam Ježišmarja.
2: Ty skody vodou, že? Jak,
0: jasně, řebík v noze, pak tam bylo Ježišmarja.
2: Pak nahřál kliku, že dole.
1: A nejdřív se rozmyslí, než tady budeš
0: takhle, to. Tam je takových věcí, na co je vzpomínat, určitě vás taky napadla miliarda jeho nástrah.
1: Ale co je zajímavý, že oni...
0: Peří, už jsem si vzpomněl.
1: Oni existují lidi, kteří to jako nemají rádi. Vy třeba teda přítelkyně mýho Kuby bráchy, jo.
2: Že prostě nějaký člověk.
0: Prostě nějaký nezajímavý člověk.
1: Ne, že jsou lidi, kterým to přijde jako hodně násilný, prej ten film.
0: Ježiš, a víš, jak se těm lidem říká dneska, to jsou sněhové vločky, Jasmin.
1: Ježišmarja.
0: Takhle, prosím vás, je tady někdo, kdo nemá rád Sám doma? Ne. Tak jsme si to vyjasnili. Pojďme hrát, my vám naordinujeme taky další parádní muziku. Alex Warren, Ordinary, do 8. A pak přijde David a jeho zprávy. Hezké ráno z Hit Radia. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
1: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
2: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
3: Když máte chuť.
4: Na něco rychlého, křupavého, čerstvého, lahodného,
3: no originálního, tak zajděte do IGY, do Bageterie Bulvár. A pokud chcete být doma, objednejte si bagety přes bbdomu.cz nebo přes Foodoru Bageterie Bulvár.
5: Safari Resort Hluboká u Borovan.
6: Každé úterý dětské divadlo, řemeslné čtvrtky, každodenní zážitky se zvířátky, zábava po celé léto.
5: Safari Resort CZ.
7: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Rádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
8: Sviany k letním zážitkům prostě patří. Čas na tradičně vařené české pivo je i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
0: On air.
9: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
10: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Do Česka míří vrchol letošní druhé vlny veder. Na některých místech mohou teploty vystoupat až ke 40 stupňům. Celzia, tedy zhruba o 10 stupňů nad dlouhodobý průměr. V sobotu přijdou přehánky a bouřky, které přinesou jen krátkodobé ochlazení. Už začátkem příštího týdne se ale od jihu znovu vrátí velmi horký vzduch a vedra opět zesílí. Vláda by podle Petra Macinky neměla mít vlastního kandidáta na prezidenta. Ministr zahraničí a předseda motoristů uvedl, že hlavou státu by měl být člověk z občanské společnosti. Podle něj by vládní kandidát působil jako zástupce jedné politické skupiny. Prezidentské volby se v Česku uskuteční za rok a půl. Tři falešní bankéři půjdou na 7 let do vězení. Vrchní soud pravomocně potvrdil tresty trojici Čechů, kteří z call centra na Ukrajině podváděli své krajany. Obětem tvrdili, že mají napadené bankovní účty a přiměli je převést peníze na jiné účty. Kriminalisté vyčíslili škodu na více než 100 milionů korun. Soud jejich jednání posoudil jako účast v organizované zločinecké skupině, podvod a neoprávněný přístup k počítačovému systému. A teď už pojďme k nám do regionu.
11: Dobrá zpráva pro řidiče. U Kaplice 4měsíční omezení na tahu 1/3 včera skončilo. Ředitelství silnic a dálnic zprovoznilo nový kruháč za téměř 50 milionů, a to o 2 měsíce dřív, než se původně plánovalo. Pětiramená křižovatka vede do Kaplice na obchvat města i k budoucímu nájezdu na D3. Nakonec počasí během odpoledne se stupnice teploměrů vyšplhají mezi 33 až 630 a bouřky nám s ochlazením moc nepomůžou. Dorazit mají spíše výjimečně.
12: Užijte si skvělou cestu parníkem z Českých Budějovic na Hlubokou. Pravidelná linka za každého počasí po celé léto. Více na Lodní doprava info.
13: Dobré ráno, šampione.
14: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak tak.
15: Jsme tady pro tebe.
14: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
16: 2 minuty po 8, dobré ráno.
13: Krásný čtvrtek.
17: Snídaně šampionů.
16: Ještě hodinu se vám budeme starat o písničky, těch tady máme Habakuk. Co byste řekli na činasky?
13: Paráda pecka.
16: Paráda pecka, co na to, David?
18: Už mě nerozesmívej při zprávách, ti na to řeknu.
16: Tak jo, slovenský Queen, hezké ráno.
0: Hit Radio Faktor.

0: Je 8 hodin, k tomu 6 minut. V uších čtvrteční Hit Radio. Dobré ráno. Máme tady nejdražší vtip roku, možná historie. Pokud chcete celý rodině zrušit dovču ještě před odletem, tak stačí na letišti dostatečně nahlas říct, jsem terorista.
1: Tak to nikoho nenapadne, ne?
0: No, nikoho. Tak tohle se stalo na letišti v Praze, možná jste o tom slyšeli nebo četli na internetu. Tak tohle zahlásil táta od rodiny, no a tenhle vtip stál tu rodinu dovolenou, takže nikam se neletělo. Představte si tu atmosféru cestou z letiště zpátky domů, jak to asi vypadalo, nevím, jestli jeli taxíkem nebo svým autem, jo. Tak dovedu se představit toho tátu, kdybych to napojil jako na svýho tátu, jo, jak to asi vypadalo, tak táta, když vždycky něco jako pokonil, tak si tak pak řekl, no, tak se stalo, no.
1: No ale tak když, to seš celý ty, ale to nemusíš dávat
0: když,
1: na tátu.
0: Když něco pak teda pokonila máma, tak to byl oheň na střeše, jo, takže nevím, možná to u vás máte podobně, protože chci říct, že jsem to jako potatil
1: no,
0: jsem se, jo.
1: No.
0: Dobře, no.
1: Tak. Ale to mi řekni, v jakém vesmíru se tohle stane, že někdo opravdu takovouhle větu dokáže vypustit z pusy na letišti.
0: Jako já si říkám, jo, vlastně chápu, proč se to stalo, že asi je blbý vtipovat tady o těch věcech na letišti. Jo. Na druhou stranu, myslím si, že kdyby opravdový terorista chtěl udělat něco, tak to asi nezačne říkat tady ty věci. Jo? Je to takový jako k zamyšlení. Nicméně napadlo mě, že se vás zeptáme, vás, kdo nás posloucháte, jestli se vám stalo někdy, že nějaký jako vtip, který jste mysleli dobře, se úplně pak jako nepoved a byla z toho pořádná šlomastika. Máte něco takového vy, protože já asi ne, protože já nejsem vtipnej, takže u mě je to jasné. Co vy?
1: Já popřemýšlím do dalšího vstupu, stejně jako posluchači.
0: Dobře, ty máš něco, David, napadá ti něco?
2: Já si pamatuju, že když jsem byl malej, tak jsem tak jednou na letišti řekl něco podobného. Já jsem teda řekl za tou kontrolou, aha, něco ve smyslu, tak to nenašli. A pamatuju si, že mě strejda tehdy úplně neskutečným způsobem seřval, jako co si to dovoluju. A už jsem to samozřejmě nikdy neudělal.
0: Tak já jsem si teďka vzpomněl na, nevím, jestli se tomu přiznat, ale dobře, to bylo v Hradci Králové na benzínce, přijeli jsme s kamarádem na pumpu. Já jsem řídil, on byl spolujezdec, stojíme u stojanu a šel pro něco dovnitř, jo. A teďka, jestli víte, tak na jedné značce čerpacích stanic vždycky byly ty lidi, kteří stáli venku a kteří ti čerpali, jako jo. A já na něj ze srandy říkám: "Prosím, máš tu bouchačku?" Jakoby těm lidem to nepřišlo úplně vtipný, jo. Mě bylo třeba 20, tak mě to vtipný.

mi přišlo, jo. Takže to byl takovej, říkám, vtipný, nejsem hrozný, no, jako omlouvám se teda všem. Zpětně na Šolku do Hradce, omlouvám se, jo. Takže jestli máte vy něco takového, co vás opravdu jako dostalo do takovýhle jako nepříjemné situace, pojďte nám to nahrát jako hlasovku přes WhatsApp na 777 937 777 nebo nám to sem hoďte jako zprávu. Shabuzi Bar Song, další hit je pro vás, 9 minut po 8 na Hit Radio a my vám stále přejeme fantastické čtvrteční ráno.

0: Tohle je Kaskáda, tohle je Hit Radio, 8:45, dobré ráno. Tak, ptali jsme se vás, jestli jste někdy udělali nějaký nejapný vtip, který pak nedopadl úplně dobře. Bavili jsme se tady totiž o vtipu jednoho taťky na pražském letišti, který zkazil dovolenou tím, že tam začal hlásit, že je terorista. Přišlo od vás spousta zpráv a taky spousta hlasovek. Máme tady třeba zprávu od Ireny.
1: Zo srandy jsem svojmu ex povedal, že jsem se vyspal s někým jiným. Byla mi vrátěná stejná věta, až na to, že z druhé strany to už sranda nebola.
0: Tak, to nebylo od Ireny, máme tady od Ireny. Můj vnuk letěl s mámou do Řecka a batohu do letadla zapomněl v kapse nůž, který měl předtím na táboře. To bylo u kontroly špatně, ale vysvětlilo se to a nakonec odletěli bez nože a ten vyzvedli na ruzině při návratu. Prekérka. To se stane. Máme tady pak taky hlasovku třeba od Míši.
2: Hezké ráno z Chomutova. Já mám takovou historku z Prahy, z letiště, kdy mý známí letěli do Ameriky, celá rodina. A při otázce právě na přepážce, jestli převážejí něco nebezpečného nebo něco takového, tak jejich syn řekl bombu. Samozřejmě okamžitě u nich byla ochranka, všechno se řešilo. Samozřejmě se zjistilo, že vůbec nic takového nemají, jenomže kapitán toho letu odmítl vzít toho kluka na palubu. Takže se museli rozhodnout, buď pojedou všichni, ale bez syna, anebo nepojede vůbec nikdo. No, právě táta, pravděpodobně taky nějaký drsný týpek, řekl, kluk to má blbý, hold, je to jeho chyba, zůstává v Praze. No, takže do Ameriky letěli bez něj. Je to poučný, nepochybně. Takže zdravím, hezký ráno, přeji Michal.
0: To je dovolená bomba teda, no. Máme tady hlasovku i od našeho, Dave, řekni to.
3: Ahoj, tady Tomáš.
4: Ahoj, tady Tomáš. To jsem takhle kdysi, takových 10 let dozadu, jsme jeli s kamarádem v takovým malinkým Peugeotu 106, dvě takový gorily v bomberech a s holejma hlavama. A bylo asi 00:30 ráno. A zastavila nás hlídka. Vylez ten jeden a říká, dobrý den, pane řidiči, sluneční kontrola. Kam pak tak jedete takhle pozdě a co vezete? No a kamarád říká, jedeme zahrabat mrtvolu, máme ji v kufru. Hele, takový masakr. To ještě nikdo neviděl. Frajeři vyskákali z aut, vopsali nás v ohovnu a dostali jsme klepet. Prohledávali nás a prohledávali auto, no. Jako fakt sranda, jo. Tak zatím čau.
0: Zatím čau, Tomáš. Fakt sranda, fakt sranda. Děkujeme za vaše story, moc nás to tady pobavilo a plyne z toho ponaučení, že pokud někam letíte a nechcete si zkazit dovču, tak se určitým slovům konkrétně na letišti opravdu vyhněte. Beautiful Things, tohle je Benson Boone a tohle vám budeme na Hit Radio hrát teď. Tak díky, že posloucháte a přejeme krásné ráno v 8 hodin 18 minut.

0: Tohle jsou hity. It's beautiful, things that I've... Na Hit Rádiu Benson Boone v 8.21 za malou chvíli. Shakira.
1: Konečně.
0: Konečně se dočkáš, Davide. No a samozřejmě vy, kdo máte rádi třeba Linkin Park, tak i pro vás budeme něco mít. Summer I Belong. No a i pro vás, kdo jste s námi na cestách, kdo nás máte za volantem, bude aktuální doprava. Hezké ráno.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz.
3: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
2: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
4: Porcinkule je zpět. Od pátku 31. července do neděle 2. srpna ožije Jindřichův Hradec tradiční porcinkulí. Čekají vás pouťové atrakce, večerní koncerty i skvělá atmosféra v centru města. Neděle pak nabídne to nejlepší. Slavnostní mše svaté, pouťové stánky i koncert klaretu. Porcinkule v Jindřichově Hradci. Přijďte si užít léto naplno.
5: Navštivte rodiště Jana Žižky z Trocnova a zažijte středověk na vlastní kůži. Archeoskanzen Trocnov nabízí interaktivní zážitek pro děti i dospělé. Prozkoumejte Zemanský dvorec, osadu, památník i naučnou stezku. Navíc jsme pro vás otevřeli i nové návštěvnické centrum. Všechny akce a info na novém webu archeoskanzen.trocnov.cz.
6: V Česku se odteď bude jezdit líp. Přijeď si pro plně elektrické SUV Leap Motor. Nový B10 s dojezdem až 434 km a spolehni se až na 13 servisů po celém Česku. Jezdí líp. Leap Motor.
7: Auto Future. Okružní České Budějovice. www.auto-future.cz.
8: Už tam budem?
9: Nech toho.
8: Raději už tam bude.
9: Přestaň. Štěl mě vedro.
6: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A z aplikace Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Nepojízdné auto hlásíte na dálnici D4, podle vašich informací je odstavené na kilometru 15, ve směru od Prahy na Příbram. Při projíždění si tam proto určitě dávejte pozor.
1: Spíme.cz. Letní výprodejové slevy až 60% na všechny matrace a polštáře. Letní slevy až 60% na Spíme.cz.
2: Hit Radio Faktor.

0: To je nářez. Linkin Park, Somewhere I Belong, 8.32, dáváte si čtvrteční Hit Radio. Co pro nás má David? Ranní update.
1: Ranní update.
2: Čínské město bojuje s vedry netradičním způsobem. Na střechách výškových budov instalovalo trysky, které vytvářejí jemnou chladící mlhu. Na první pohled to pak vypadá, jako by z mrakodrapů pršelo přímo do ulic. Inspekce varuje před některými instantními nudlemi. Laboratorní testy v nich odhalily bakterii, která může způsobit salmonelózu. Varování se týká vybraných druhů z kuřecí, hovězí i zeleninovou příchutí. Nový film Christophera Nolana láme rekordy i v českých kinech. O snímek Odyssea je takový zájem, že pražský IMAX přidal projekce i po půlnoci nebo brzy ráno. Za první dva týdny film v Česku vidělo přes 250 tisíc diváků.
3: Všimla jsem si toho, opravdu jsou projekce už od 9 ráno. Nikdy jsem nebyla v kině takhle brzo.
0: Taky ne, anebo po půlnoci vlastně taky ne. Mm. A tak ten film má 3 hodiny, tak vlastně si říkám, že z fotbalu, co nedávno skončil, jsme vlastně zvyklí vejt u telky ve 3 ráno, takže my jsme připraveni.
2: To spíše, když jde člověk v 9 do kina, jak to řeší v práci?
0: No tak Praha si bere home office. Pojďme na muziku. Mám na vás otázku, taky máte svůj vlastní playlist top 10 songů, těch opravdu topek, těch nejoblíbenějších?
2: Jasně.
0: Jo? Já se vám musím přiznat, já tam mám tohle, to je opravdu jeden z mých nejoblíbenějších songů, Robert Miles, Children, rok 96, a co mě na tom baví, že vlastně tohle byl jeden z prvních songů, který nemají absolutně žádný text, ale dostali se do rádií a my ho taky hrajeme dodnes. Tohle je srdcovka. Připomínám, že srdcovky vám hraje Jirka Pelnář mezi 12. a 13. 5, jedno vybíráte vy, tak asi pojďme na to.
2: Teď už ticho a tím neskočíme do řeči.
0: No, musíme to, ne, tam je to pijánko na začátku, tam já to stáhnu. A pojďme si to užít. Robert Miles, Children na Hit Radio 8.34.

0: David Stypka, Eva Farná, dobré ráno, milá, Hit Radio 8.42. A je to oficiální. Šikmá věž v Pise se může jít zahrabat. Přátelé, kamarádi, Česko má oficiálně nejkřivější věž na světě. V Boleslavi věž jménem Putna má větší náklon než věž právě v Pise. A město s tímhle unikátem teďka míří do Guinnessovky.
1: A to není teda nová věž, to je prostě věž, o který teďka zjistili, že je celou dobu hodně, hodně křivá.
0: Jo, já jsem tady na to koukal, našel jsem tomu nějaký detaily. Je to věž, kterou postavili už v 19. století. Trochu tomu ujeli základy a seš najednou v Guinnessovce a stane se z tebe turistický místo. Tak teďka už tam jenom začít prodávat magnetky. Nicméně, kdo jste byl v Itálii v Pise, tak máte taky tu fotku, že tu věž podpíráte.
1: Počkej, a to nedělá jenom toto, i třeba v Česku, v Praze u tančícího domu. Tam jedeš kolem a tam opravdu stojí turisti a taky dělají tenhle ten pohyb, kdy se o to opírají, jakože.
0: Jo, to kdyby ty turisti věděli, že tady máme takovou putnu Mladý Boleslavi. Jo, takže nemusíme do Jitošky, můžeme do Bolky k putně. Ale vlastně, co mě na tom baví, že Italové stavili Pisu 200 let, nebo šikmou věž Pise 200 let a říkám, ujedou ti základy a máš to tady hned zadáčo. Leony, Don't Worry. Za malou chvíli na Hit Radio taky Imagine Dragons, Demons. Tak počkejte na to, přejeme hezké ráno.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Radio, kdekoliv a kdykoliv přes apku Radia.cz. Přes apku Radia.cz. Dózy a nože nyní v Penny. A navíc fakci. Nektarinky volné kilo za 34,90 a vepřová kýta bez kostí kilo za 54,90. Penny.
3: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
4: Mirá.
3: Rybičky. Hrady.cz. 31. července a 1. srpna. Zámek Hluboká nad Vltavou.
4: Migové.
3: Harley.
4: Xindl X.
3: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 31. července a 1. srpna. Zámek Hluboká nad Vltavou.
5: Hlavní partneři. Penny a pojišťovna Kooperativa.
3: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
4: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
6: Sbor dobrovolných hasičů Chlum nad Malší pořádá 1. srpna od 15 hodin tradiční chlumské slavnosti. K tanci a poslechu hraje Zalužanka a od 20 hodin hraje kapela Chlapi v sobě. Čeká vás pestrý program, včetně soutěží skákacího hradu Bohaté tomboly a nebudou chybět ani dobroty z ohně. Těší se na vás hasiči z Chlumu nad Malší.
7: Toto je...
8: Dobravárt, vezeme vám pračku.
7: A co teď?
8: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
7: No tak to si rozumíme.
9: Proměňte obyčejné sledování v zážitek s 4K QLED televizí Philips a technologií Ambilight. Datart, opravdový elektrospecialista.
10: Attention!
11: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci...
10: Yeso!
11: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
10: La Tropical!
11: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
12: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například kaktus, vodová zmrzlina, multipek za 79,90, opávia Bebe Dobré ráno, cereální sušenky za 50 korun a borotalko, deospray, roll-on nebo deostick za 64,90 až do 4. srpna. Kaufland.

0: Tohle jsou Imagine na Hit Radio v 8.52.
1: Dneska je ten den, kdy se venku opravdu rozpustíme, dneska to začíná, má být až 40 stupňů, takže jestli potkáte někoho, jak se usmívá na slunce, tak si můžete být jistý, že to není člověk, ale nějaká ještěrka, protože my ostatní budeme fakt se jenom snažit přežít.
0: A kolik je schválně venku teďka? Já se tady podívám na počasí, ukazuje mi to 26 stupňů, mi to ukazuje, což je v 9 hodin docela dost na můj vkus. No, nicméně, co teda závidím trochu Japoncům, ti na to vyzráli, oni vytvořili, nevím, jestli jste o tom slyšeli, takovou speciální, dalo by se říct, tojtojku, která vás za 10 minut parádně ochladí. Funguje to tak, že si sednete dovnitř, zavřete se a fouká na vás vzduch o 5 stupních, jo. Ta věc stojí asi 200 tisíc, ale je to prej hit pro firmy, co mají lidi venku na stavbách. Já si říkám, jako za 200 tisíc bejt nemocnej, já nevím, no.
1: Ne, ale opravdu, jestli nás ladí někdo, kdo vykonává třeba takovouhle práci, jo, na těch stavbách a takhle.
0: Já jsem se bál, co řekne, že vykonává. Vy jste se bavili o těch tojtojkách, pane bože.
1: Ne, tak my víme, že to je náročný v těch horkých dnech, takže jsme v tom s váma.
0: Taky myslíme na kuchaře, protože v kuchyních dneska, no to ježišmarja, myslíme na vás, zvládněte to. Tak pojďme si říct, pojďme se shodnout na jedné věci, že úkol pro dnešní den zní jasně, a to přežít. Myslíme na vás.
2: Make up your mind, sweet baby. Right here, right now.

rocking the feathers on Breezy.

0: Fergie na Hit Radio v 8.57, to je poslední song čtvrteční snídaně šampionů. My vám chceme poděkovat za další společný ráno. Vy, kdo jste na dnešek blbě spali kvůli jelenímu úplňku, tak to dneska nějak přežijte. Stejně tak ten hicák.
1: Tak my to říkáme už od soboty, že jo? Ono to bylo už někdy v pondělí, ale nějak se spí prostě furt blbě.
0: Já říkám od soboty, ale už od února. Teďka už se opravdu loučíme a budeme rádi, když i po deváté budete čtvrteční dopoledne trávit s vaším Hit Radiem.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
0: A když Bůh dá, potkáme se s vámi zítra ráno v 6.00.
1: Tak ahoj, užijte si den.
0: A bude páteček, těšíme se, ahoj. Hit Radio.
3: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech, jdeme na silnice. Faktoráci pozor si dejte v Dubičným ve směru na Samoty, je tam nehoda dvou osobáku, tvoří to překážku na vozovce. Další nehodu máme hlášenou v Dačicích ve směru na Lipovou, ve směru na Lipovou. Tam je nehoda dvou osobáků, na místo jedou bohužel i složky IZS a délka té nehody je 113 metrů, takže nevím, jak to tam bude s tím průjezdem, k tomu větší informace nemáme. Kdybyste k tomu měli informace vy, tak vaše dopravní info volejte na 800
4: 800 101. Spíme.cz. Letní výprodejové slevy až 60% na všechny matrace a polštáře. Letní slevy až 60% na Spíme.cz.
5: Právě teď u Omoda a Jakeu ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
6: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
7: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
6: Všude zdejší, všude je fajn.
8: Přepočítávám trasu.
9: Jak přepočítáváš? Vždyť jedu dobře.
8: Nejedete na STK Vodňany.
9: Cože?
8: STK Vodňany, STK Vodňany, STK Vodňany. Číčenická Vodňany.
9: STK Vodňany Číčenická. Osobní i nákladní vozy na jednom místě. Bez objednání, bez čekání. Přijeďte, vyřešíme a jedete.
10: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
2: On air.
11: Online.
2: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio Faktor.
12: 9 hodin, jsou tu krátké zprávy a Bára Purkártová. Na českou protidrogovou politiku, její nedávné změny i budoucí kroky se dnes zaměří veřejné slyšení v Senátu. Koná se poprvé po přesunu agendy pod rezort zdravotnictví. Postup proti závislostem bude od srpna řídit dosavadní koordinátorka pro oblast duševního zdraví Dita Protopopová. Mobily a tablety tentokrát nechte dětem po ruce. V táborské zoo je totiž budou tuto sobotu potřebovat při speciální hře, která je provede areálem. Co bude potřeba udělat, to ví ředitel zoo Evžen Korec.
13: Naskenovat QR kód, kde pak se ukáží otázky, které jsou na zodpovězení a ti, kteří je zodpovědí dobře, tak na ně čekají malé odměny potom na pokladně.
12: Odpovědi na otázky najdou děti v informacích u jednotlivých výběhů a voliér. Tropické teploty mohou v nadcházejících dnech ovlivnit provoz na železnici. České dráhy proto lidem s předstihem doporučily, aby v případě možnosti vyrážely na cestu mimo nejteplejší část dne. Podle předpovědi nás v příštích dnech čekají teploty až kolem 40 stupňů. Český fotbalista Michal Sáček skóroval v odvetě druhého předkola Ligy mistrů proti Fenerbahče. Jeho tým Górnik Zábře ale po domácí remíze 1-1 a předchozí venkovní porážce 0-1 v soutěži končí. V základní sestavě polského celku nastoupil také záložník Lukáš Sadílek. Obránce Ondřej Zmrzlý zůstal na lavičce.
14: Užijte si skvělou cestu parníkem z Českých Budějovic na Hlubokou. Pravidelná linka za každého počasí po celé léto. Více na lodní doprava info.
3: Jdem se podívat ještě na počasí, je to tady. Čeká nás další pořádně letní den. Obloha bude většinou jasná až polojasná, takže slunce rozhodně nebude šetřit. Odpoledne se sice při větší oblačnosti mohou ojediněle objevit přehánky nebo bouřky, ale hlavní zpráva je jasná. Připravte si vodu, lehký oblečení a pokud můžete, schovejte se na chvíli do stínu. Teploty totiž dnes vyšplhají na 33 až 36 stupňů Celsia.
2: Hit Radio Faktor.
3: Přeju vám krásný čtvrtek, to je takovej malý pátek. Já jsem Dani Formánková, 9. hodina a dopoledne na Hit Radio

Máme pár minut po 9. hodině, vy ladíte Hit Radio Faktor a tohle byl Bruno Mars a jeho The Lazy Song. Faktoráci, my za měsíc vyrážíme na dovolenou a už teď se řeší úplně, ale úplně všechno. V kolik vyjet, kde zastavit, co navštívit, jestli rezervovat restaurace dopředu, a já jsem si uvědomila, že existují snad jen dva typy lidí. Ty první mají dovolenou naplánovanou do poslední minuty a pak jsou tu ti druzí, co prostě sednou do auta a řeknou, někam dojedeme a zbytek nechají náhodě. Tak mě zajímá, jak to máte vy, když jedete na dovolenou, plánujete všechno dopředu nebo jedete tak trochu na blind. A ještě jedna věc. Radši vyrážíte jenom ve dvou, nebo máte rádi dovolenou s partou přátel, která prostě stojí za to? Dejte mi vědět na náš WhatsApp, číslo máte připnutý na Instagramu Hitradia Faktor. Jsem zvědavá, kdo z vás je plánovač a kdo je takovej dobrodruh. Teď už jdeme na další hity.

0: Hit Radio Faktor.
1: Letenská pláň Marka Ztraceného.
0: Do největšího koncertu v českých dějinách zbývá 8 dní. 8 dní.

jediný důvod, proč se vracím, si ty. Jediný důvod, proč se vracím, jsme my. Taháš mi zpátky k zemi. Jediný důvod, proč se vracím, si ty.

0: Marek Ztracený na Hit Rádiu Faktor. Máme 9 hodin 24 minut. Před chvílí jsem se vás faktoráci ptala, jak to máte s dovolenou. Jezdíte na blind nebo musíte mít všechno vyladěný do posledního puntíčku? Přišlo mi od vás opravdu spoustu zpráv a opravdu spoustu hlasovek, což jsem upřímně takhle po ránu nečekala. Každopádně vybrala jsem nějaký. Psala mi Terka. Ahoj Dani. Já teda to mám úplně jednoduše vymyšlený. Chlap všechno zařizuje a já jsem passenger princess, takže já neřeším vůbec nic a on má všechno vymyšlený do detailů. A vždycky raději jezdíme s partou, protože je větší zábava. Taky mi přišly od vás nějaký hlasovky, pustíme si to. První nám poslala hlasovku Martina.
1: Ahoj Dani, tak u nás je to různý, spíš jsme na půl plánovači s přítelem, na půl to necháváme náhodě, většinou objednáváme ubytování a zbytek podle toho, kam vyletíme, nebo jestli někde jenom se flákáme. Jezdíme zatím ve dvou, ale s partou vyrážíme taky, to spíš jenom prodloužený víkendy. Hezký den, užijte všichni dovolenou, Martina.
0: Tak to byla jedna hlasovka, Martina v tom má úplně jasno, no a taky mi přišla jedna vtipná hlasovka teda od Patrika.
2: No tak na co jsi se ptala, viď, jako znáš nás chlapy, jo, my to máme rádi, když je to trochu punk. To bylo ani na tu dovolenou a na dovolenou jedině s kámošema, protože s ženskou je to poloviční zábava za dvojitou útratu.
0: Já nevím teda, jestli můžu souhlasit, protože já teda na dovolený za svého chlapa utrácím víc, než on za mě. Ale třeba má v tom Patrik trochu pravdu a třeba se v tom taky najdete, faktoráci. To jsou zprávy od vás, já vám moc krát děkuju. Klidně pište a posílejte dál na náš WhatsApp 724883596. Já si to ráda poslechnu a třeba něco ještě do éteru hodíme. Za malou chvíli jdeme na další hity. Těšit se můžete třeba na Lady Gagu a její Paparazzi. Tak zůstaňte s náma. Hit Radio.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
5: Mirá.
4: Rybičky. Hrady.cz. 31. července a 1. srpna. Zámek Hluboká nad Vltavou.
5: Migové.
4: Harley.
5: Single X.
4: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 31. července a 1. srpna v Hluboké nad Vltavou za podpory Hit Rádia Faktor.
6: Hlavní partneři. Krušovice Bohem a Coca-Cola.
4: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
7: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
8: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady.
9: Vinetu!
8: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
10: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
11: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
10: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
12: Zažijte triumf na vlastní kůži. Léto, volná silnice a britský charakter, který nejlépe poznáte až za řídítky. Od 31. července do 2. srpna vás zveme na Triumph Demo Days v Mach Motors České Budějovice. Vyzkoušejte si různé modely Triumph a zjistěte, který vám sedne nejlépe. Přijďte se svést, porovnat jednotlivé motorky a užít si 3 dny plné světa Triumph. Mach Motors České Budějovice. Triumph se nevybírá podle parametrů. Triumph se musí projet.
13: Hit Radio.
14: Zlepši si náladu.
13: Zlepši si náladu.

Ladíte Hit Radio Faktor a tohle byl hit s názvem Born with a Broken Heart. Faktoráci, jak už moc dobře víte, tak příští pátek 7.8. vystoupí v Praze na Letný Marek Ztracený se svojí kapelou. No a protože tenhle koncert stojí za to a my chceme, abyste zážitky měli taky, tak si můžete vyhrát právě teď 2 volňásky na tenhle ten koncert na našem Instagramu. Stačí splnit podmínky a už jste v losování. Já vám budu držet palce, protože mi věřte, že tenhle koncert stojí za to. Já sama osobně tam jedu taky, tak se tam třeba potkáme. Přeju hodně štěstí, teď už jdeme na další hity. Tohle je Seal s hitem Crazy.

0: a její Don't Stop the Music na Hit Rádiu Faktor. Protože za malou chvíli odbije 10. hodina, tak s ní dorazí i nejčerstvější zprávy, který už teď chystá Bára Purkartová. Mimo jiný uslyšíte, proč dnes meteorologové varují před vysokými teplotami a kde může odpoledne rtuť teploměru vyšplhat až ke 38 stupňům. Tak zůstaňte s náma do té doby, další hity těšit se můžete na Báru Polákovou anebo Purple Disco Machine.
1: Zavři oči. Cítíš to? Takhle chutná léto. Pořád stejně. A děti, kolik chce. Tohle byla tvoje první diskotéka. Tohle bylo tvoje první léto na vlastní pěst. A tohle je léto, co si pamatuješ nejlíp. O víkendu 1. a 2. srpna hrajeme všechna tvoje léta najednou. 30 let těch nejlepších letních hitů v jediném víkendu. Startujeme v pátek v 15 hodin.
2: Sbor dobrovolných hasičů Chlum nad Malší pořádá 1. srpna od 15 hodin tradiční chlumské slavnosti. K tanci a poslechu hraje Zalužanka a od 20 hodin hraje kapela Chlapi v sobě. Čeká vás pestrý program, včetně soutěží, skákacího hradu, bohaté tomboly a nebudou chybět ani dobroty z ohně. Těší se na vás hasiči z Chlumu nad Malší. Tomáš Fiala, ředitel nemocnice Strakonice.
3: Péče o zdraví žen je jednou z oblastí, na které nám opravdu záleží. Každý den poskytujeme odbornou péči ženám v různých životních etapách, od prevence a léčby gynekologických obtíží až po péči v těhotenství, při porodu i po propuštění do domácí péče. S respektem, citlivostí a důrazem na špičkovou medicínu.
2: Gynekologicko-porodnické oddělení nemocnice Strakonice. Péče o zdraví žen v každé životní etapě. Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Všude zdejší, všude
4: je fajn. Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
1: Hit Radio Faktor.
0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech. Faktoráci, teď to bude rychlý, protože všude, kde nás ladíte, tak je to aktuálně úplně bez nehod. Ať už máte namířeno kamkoliv, tak dobře doražte, no a kdyby něco, tak vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Fenomén Šance Liga je zpět. A s ní také speciální funkce, které posouvají sportovní zážitek na novou úroveň. Užijte si multidimenzi, sestřihy, živé statistiky, klíčové momenty a zpětné přehrání. Všechny zápasy fotbalové Šance Ligy sledujte exkluzivně na jednom místě. Na OnePlay.
6: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
7: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory Grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
8: Přepočítávám trasu.
9: Jak přepočítáváš? Vždyť jedu dobře.
8: Nejedete na STK Vodňany.
9: Cože?
8: STK Vodňany, STK Vodňany, STK Vodňany. Číčenická Vodňany.
9: STK Vodňany Číčenická. Osobní i nákladní vozy na jednom místě. Bez objednání, bez čekání. Přijeďte, vyřešíme a jedete.
10: Sviany k letním zážitkům prostě patří. Čas na tradičně vařené české pivo je i dnes. Sviany. Srdeční záležitost.
11: On air.
12: Online.
11: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Faktor.
13: Máme 10 hodin, krátké zprávy a Bára Purkartová. Pěkné dopoledne. Teploty budou ode dneška rychle stoupat. Odpoledne už může být místy až 38 stupňů Celsia a meteorologové proto varují před vysokou zátěží teplem. O něco chladněji bude jen na severu a severovýchodě země, do 34 stupňů. Opatrní by měli být hlavně staří a nemocní lidé a také děti. Historická vila Marta v Písku, kterou zasáhl ničivý požár, se dočká rekonstrukce. Podle majitele by se měla opravit tak, aby v ní do budoucna bylo možné bydlet. Požár, který způsobil škodu skoro 1 000 000 korun, poškodil hlavně střechu a kroby opuštěného objektu. Na východě Polska v noci zněly sirény, které ohlašují letecký poplach. Někde lidé hlásili, že slyší hukot letícího objektu. Asi 45 kilometrů od města Lublin pak v poli objevili kráter, který teď prověřují hasiči a policisté. Česká plavkyně Abigaili Bernardová zdolala po třetí kanál La Manche, tentokrát stylem prsa. Trasu dlouhou 34 kilometrů urazila z Británie do Francie za 17 hodin a 38 minut.
14: Užijte si skvělou cestu parníkem z Českých Budějovic na Hlubokou. Pravidelná linka za každého počasí po celé léto. Více na Lodní doprava info.
0: Spolu se jdeme ještě podívat na počasí. Jestli už teď máte pocit, že je venku pořádný vedro, tak věřte, že to nejlepší nebo nejhorší záleží na tom, jak to máte. Nás teprve čeká. Dnešek nabídne převážně jasno až polojasno a odpoledne se mohou jen výjimečně objevit přehánky nebo bouřky. Jinak nás čeká tropický den s maximy mezi 33 až 36 stupni. Na horách bude o něco příjemněji kolem 29 až 32 stupňů Celsia.
11: Hit Radio Faktor.
0: Přeju vám krásný čtvrtek, faktoráci, máme 10 hodin, já jsem Dani Formánková a do éteru vám právě teď letí Amy.

0: Pomalu, ale jistě nám Féteru Hit Rádia Faktor doznívá Bob Sinclair a jeho Love Generation.
1: Kam vyrazit?
0: Jestli ještě přemýšlíte, kam o víkendu vyrazit, tak mám pro vás tři tipy. Začneme v Neresticích, kde se v sobotu koná jubilejní 25. ročník oblíbeného strašení. Čeká vás skoro 3-kilometrová strašidelná trasa s pohádkovými i strašidelnými stanovištěmi, spousta atrakcí pro děti, workshopy, skákací hrad nebo malování na obličej a program zakončí pohádka a ohňostroj. Pokud vás láká spíš historie a hudba, tak už v pátek zaměřte do Milevska. Bazilice navštíví Dívení Panny Marie se otevřou prostory historických klášterních varhan, kam se běžně návštěvníci nepodívají. Součástí prohlídky budou i živé ukázky hry na varhany. A třetí tip je pro všechny zvídavce. V Týně nad Vltavou vás v sobotu čeká komentovaná procházka světem mravenců. Dozvíte se, jak tihle drobní tvorové komunikují, spolupracují nebo třeba vedou války. Tak si vyberte to svoje a užijte si parádní letní víkend.
1: Více tipů najdete na hitradio.cz.

0: Máme 10 hodin 21 minut, vy ladíte Hit Radio Faktor a právě tenhle hit jsem poslala všem bořivujům, protože právě oni dnes slaví svátek. A není jich vůbec moc, v celé České republice žije zhruba 1600 bořivujů. Tak pokud nějakýho znáte, nezapomeňte mu dneska popřát a já přeju krásný svátek všem. Za malou chvíli další hity, v éteru bude znít Selena Gomez a taky Coldplay. Hit Radio.
1: V létě máš řešit, kam pojedeš a co tam zažiješ. Ne kde vezmeš na benzín, o ten se ti postaráme my. Dokonalá desítka. 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 tisíc ve tvé nádrži. Každý pátek odpoledne na Hit Rádiu až do konce prázdnin. Dokonalá desítka. Víc benzínu, víc zážitků, víc léta. Zlepši si náladu.
2: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
3: Porcinkule je zpět. Od pátku 31. července do neděle 2. srpna ožije Jindřichův Hradec tradiční porcinkulí. Čekají vás pouťové atrakce, večerní koncerty i skvělá atmosféra v centru města. Neděle pak nabídne to nejlepší. Slavnostní mše svaté, pouťové stánky i koncert klaretu. Porcinkule v Jindřichově Hradci. Přijďte si užít léto naplno.
4: Jupí, kapitán Kašpárek pluje do Merotic.
5: A s ním i Vítě Marčík a dalších 12 divadel.
4: Stand-up, balet, timbersport.
5: Zážitkový doprovodný program.
4: A 7 skvělých koncertů.
5: Hlavní hvězdy.
4: Totální nasazení. A David Kraus.
5: A Gypsy Brothers.
4: Přijďte na festival.
5: Mirotické setkání, loutek a hudby.
4: 14. a 15. srpna. Mirotickésetkání.cz.
6: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem. My tam spolu stárnetujem.
7: Moderní internet www.starnet.cz.
8: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například bylinnou limonádu Kofola Multipack za 89,90. Legendární staropramen desítku půl litru za 10,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
1: Hit Radio.
9: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Ladíte Hit Radio Faktor a tohle byla Selena Gomez. Faktoráci, už zítra v éteru Hit Radio Faktor startuje Summer Party a uslyšíte ty nejlepší hity za posledních 30 let. Já, abych vám dala malou ochutnávku toho, na co se tenhle víkend můžete těšit, tak do éteru posílám Vize a jeho hit Show Me Love. Tak si to užijte.

0: Radio Faktor. Jestli máte hit, který vás vždycky spolehlivě nakopne nebo vám zlepší náladu, tak ho běžte právě teď nominovat na náš web Hit Radio Faktor. O víkendu pak pozorně poslouchejte naše vysílání a když uslyšíte svůj vybraný song i svůj zkaz, máte 10 minut na to dovolat se do studia. A když to stihnete, tak vás čeká parádní odměna. Dvouměsíční členství ve Form Factory, neomezený vstup na skupinové lekce, profesionální trenéři, skvělá parta lidí a kompletně vybavený crossfitový box. No, já si myslím, že tohle se vyplatí za jednu nominaci, ne? Tak šup na web Hit Radio Faktor, nominujte svůj hit a o víkendu buďte ve střehu. Třeba budete další, komu uděláme radost. Hit Radio.
1: Letní sezóna je v plném proudu. Nakrájejte čerstvou úrodu a uložte ji do praktických plastových nebo skleněných dóz. Dózy i nože nyní v Penny pořídíte se slevou až 63%. Penny.
2: V Ternu nyní v akci. Pivo Birel. Půl litru ve skle za 13,90. Instantní káva Jacobs Velvet. 200 gramů za 129,90. Ryze české Terno.
3: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
4: Mirá.
3: Rybičky. Hrady.cz. 31. července a 1. srpna. Zámek Hluboká nad Vltavou.
4: Migové.
3: Harley.
4: Xindle X.
3: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 31. července a 1. srpna. Zámek Hluboká nad Vltavou.
5: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
3: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
6: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
7: Toto je.
8: Dopravárt, vezeme vám pračku.
7: A co teď?
8: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
7: No tak to si rozumíme.
9: Nechte si dovést třeba extra prostornou lednici Bosch a my vám vrátíme až 4000 korun zpět. Datart, opravdový elektrospecialista.
10: Když máte chuť na něco rychlého, křupavého, čerstvého, lahodného, no originálního,
11: tak zajděte do IGY, do Bageterie Bulvár. A pokud chcete být doma, objednejte si bagety přes bbdomu.cz nebo přes Foodoru Bageterie Bulvár.
12: Jasně, já ti splním přání, Trio.
13: Ryba jo.
12: Chytrý mozek.
13: Bujné svaly.
12: Kila dolů bez námahy.
14: Ryba, ryba, ryba, ryba jo.
15: Sladkovodní ryba? Tak v čem je háček?
16: Co nabízí budějovický koncept Lana slovy zakladatele Jiřího Borovky?
17: Koncept Lana najdete na březích Vltavy a Malše. Nejsme firma na zážitky. Zážitky totiž tvoříme. Zkuste s námi vyhlídkovou plavbu historickým centrem Budějovic a uvidíte sami.
16: To zní skvěle. Více na www.plavbybudějovice.cz.
18: Zažijte triumf na vlastní kůži. Léto, volná silnice a britský charakter, který nejlépe poznáte až za řídítky. Od 31. července do 2. srpna vás zveme na Triumph Demo Days v Mach Motors České Budějovice. Vyzkoušejte si různé modely Triumph a zjistěte, který vám sedne nejlépe. Přijďte se svést, porovnat jednotlivé motorky a užít si 3 dny plné světa Triumph. Mach Motors České Budějovice. Triumph se nevybírá podle parametrů. Triumph se musí projet.
19: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
20: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
21: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
22: Hit Radio Faktor.
23: Zlepši si náladu.
22: Zlepši si náladu.

I tento hit od Mirai na letošních Hradech CZ dostane zelenou. Dojeďte i na festival bezpečně s aplikací Co-Pilot a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. Přejeme vám více zábavy s kooperativou, pojišťovnou pro život, jaký je.

0: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech. Máme hlášenou nehodu ve Starých Hodějovicích v ulici Dolní. Je tam nehoda osobáku s nákladňákem na místě, je to bez zranění. Pak máme taky hlášenou havárku osobáku na D4 na 79. kilometru na trase Strakonice Praha. Všude jinde, kde nás ladíte, by to mělo být bez nehod, ale kdybyste přeci jen o něčem věděli, tak vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
1: V Česku se odteď bude jezdit líp. Přijeď si pro plně elektrické SUV Leap Motor. Nový B10 s dojezdem až 434 km a spolehni se až na 13 servisů po celém Česku. Jezdi líp. Leap Motor.
2: Auto Future. Okružní České Budějovice. www.auto-future.cz.
3: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
4: Navštivte rodiště Jana Žižky z Trocnova a zažijte středověk na vlastní kůži. Archeoskanzen Trocnov nabízí interaktivní zážitek pro děti i dospělé. Prozkoumejte Zemanský dvorec, osadu, památník i naučnou stezku. Navíc jsme pro vás otevřeli i nové návštěvnické centrum. Všechny akce a info na novém webu archeoskanzen.trocnov.cz.
5: Svijany k letním zážitkům prostě patří. Čas na tradičně vařené české pivo je i dnes. Svijany, srdeční záležitost.
6: On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Faktor.
8: 11 hodin, jsou tu další krátké zprávy a Bára Purkartová. Příjemné dopoledne. Anonym vyhrožuje uložením bomby na některé z policejních služeben. Pisatel rozeslal výhrušky e-mailem, riziko je podle policie nízké. V krátké době je to už druhá hromadná bombová výhruška. V pondělí anonym hrozil uložením bomby stovkám úřadů, obchodních center a dalších budov po celé zemi. Teď potěšíme řidiče na Českokrumlovsku. Na hlavním tahu u Kaplice se otevřel nový kruhový objezd za skoro 50 milionů. Skončilo tam tak dopravní omezení, které kvůli výstavbě trvalo 4 měsíce. Nový kruháč umožní vjezd do Kaplice, napojí dopravu na obchvat města a bude i přivaděčem k dálnici D3. Rozsáhlé požáry na jihu Evropy už mají dopad na turistiku. České cestovní kanceláře přestaly do těchto oblastí vozit své klienty. Jaké zájezdy je teď možné stornovat, to ví místopředseda Asociace cestovních kanceláří Jan Papež.
9: Jedině v případě, že se týká termínů, které jsou teďka blízko, pokud to má někdo třeba na podzim, na září, na říjen, tak samozřejmě ho to neopravňuje ke bezplatnému stornu, ale důležité je vždy vyjednávat s cestovní kanceláři.
8: S požáry bojují kromě Francie a Španělska také Itálie nebo Řecko, stejně jako Tunisko, Maroko a Alžírsko v severní Africe. Nový kouč ženské hokejové reprezentace Brian Idalsky má s českým týmem smělé plány a cíle. Na přípravný kemp do Chomutova pozval 640 hráček. Zároveň uvedl, že touží dostat český výběr na úroveň Kanaďanek a Američanek, které ženskému hokeji dlouhodobě dominují.
10: Užijte si skvělou cestu parníkem z Českých Budějovic na Hlubokou. Pravidelná linka za každého počasí po celé léto. Více na Lodní doprava info.
0: Jestli se dneska chystáte ven, ideálně už mějte plán, kde se během poledne schováte. Dnešek bude opravdu horký, většinou jasno až polojasno, jen odpoledne může místy přibýt oblačnosti a ojediněle i nějaká přeháňka nebo bouřka. Jinak ale počítejte stropy 33 až 36 stupňů, takže nezapomeňte doplňovat tekutiny, protože slunce dnes rozhodně nebude mít dovolenou.
6: Hit Radio Faktor.
0: Já vám přeju krásný čtvrteční dopoledne, čtvrtek, malej pátek, je tady 11. hodina, já jsem Dani Formánková a do éteru letí OneRepublic.

Faktoráci, tohle byl ale farben Baby Goodbye na Hitrádiu Faktor pár minut po 11. hodině. Můžu vás teď poprosit o jednu důležitou věc? Pokud jste zdraví a můžete darovat krev, zkuste si na to najít chvilku. Právě v létě bývá krve často potřeba ještě víc než během roku. Lidé často cestují na dovolený, jezdí autem, na motorkách, taky na kolech. A bohužel s tím přibývá i vážných dopravních nehod. Jedna jediná kapka krve může někomu doslova zachránit život. A podle aktuálního krevního barometru Českobudějovické nemocnice jsou teď nejvíc potřeba téměř všechny krevní skupiny. Takže pokud jste o darování už někdy přemýšleli, možná je právě teď ten správný čas. Nikdy nevíte, komu vaše pomoc jednou zachrání život. A to je asi ten nejhezčí dobrý skutek, který můžete udělat. Teď už další hity, tohle jsou Flipside a jejich Trumpset.

0: Linkin Park, The Emptiness Machine na Hit Radio Faktor. Jestli vám v poslední době přišla SMS-ka nebo e-mail s tím, že máte doplatit parkovní nebo nějakou pokutu, tak faktoráci, hlavně nic neplaťte hned a rozhodně neklikejte na odkaz. Právě teď se šíří podvodní zprávy, které vypadají hodně věrohodně, ale jejich jediným cílem je dostat se k vašim penězům nebo údajům z platební karty. Nejdřív si všechno ověřte, když si nejste jistý, zavolejte přímo instituci, která vás údajně kontaktuje, třeba provozovateli parkování, příslušnému úřadu nebo i městské policii. A pokud už jste někam zadali ke své platební kartě údaje, okamžitě kontaktujte svoji banku. 2 minuty ověřování vám můžou ušetřit spoustu peněz i starostí. Tak na sebe dávejte pozor a na nic neklikejte. Za malou chvíli další hity, těšit se můžete na Jelena nebo DJ Antoana s hitem Mašery. Tak zůstaňte s náma. Hit Radio.
1: Babi, co to děláš? Proč vymýváš ten kelímek od jogurtu?
2: Přeci ho nevyhodím špinavej.
1: Vyhodíš? Doufám, že jsi chtěla říct, že ho vytřídíš do koše na plasty.
2: Samozřejmě. Holčičko, já už třídím spoustu let. Začala jsem, když tvoje máma byla ještě malá holka.
1: Super, tak to teď ještě vylepšíme. Ten kelímek nemusíš vymývat. Stačí, že je prázdný.
2: Aha, zase nějaká novota?
1: Ani ne, ale nedávno jsme měli ve škole zajímavou besedu.
2: Co vám říkali?
1: Třeba to o tom vymývání. A taky nám vysvětlili, jak důležité jsou při třídění barvy kontejnerů. A že se někde můžou sbírat třeba kovy společně s plasty do žlutého.
2: Tak to u nás není. My tady máme na plechovky šedý kontejner.
1: No právě, třídění se může v různých městech lišit. Proto je důležité sledovat hlavně nálepky na kontejnerech.
2: To třídění je vlastně jednoduchý.
1: Přesně. A ještě říkali, že se nemusí vymývat ani sklenice od okurek a může se třídit i s víčkem, babi.
2: Opravdu? Tak já tam ty víčka příště nechám.
1: Super. Jo, a taky je dobrý rozkládat krabice a mačkat petky i plechovky. Nezaberou pak v kontejneru tolik místa a vejde se do něj víc.
2: Tak vidíš, jak to třídění ovládáme. A třeba se k nám ten nevymytý kelímek od jogurtu zase vrátí zrecyklovaný. Třeba jako květináč.
3: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
4: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
5: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
6: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
7: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
8: Mirá.
7: Rybičky. Hrady.cz. 31. července a 1. srpna. Zámek Hluboká nad Vltavou.
8: Migové.
7: Harley.
8: Single X.
7: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 31. července a 1. srpna v Hluboké nad Vltavou za podpory Hit Rádia Faktor.
9: Hlavní partneři. Krušovice Bohem a Coca-Cola.
7: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
10: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
11: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
12: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90 a cukr krystal 1 kg za 14,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
13: Hit Radio.
14: Zlepši si náladu.
13: Zlepši si náladu.

Tohle byl Jelen s hitem Všude zdejší faktoráci, už zítra je to tady. Hlubokou nad Vltavou ovládne festival Hrady.cz a čekají nás dva dny nabitý skvělou muzikou. Na pódiu vystoupí třeba Daniel Landa, Xindl X, Miraj a spousta dalších skvělých interpretů. Jestli ještě přemýšlíte, co o víkendu podniknout, tak tohle je podle mě jasná volba. A ještě jedna důležitá informace. Celý festival bude cashless. To znamená, že si na festivalový náhramek nahrajete peníze a po celý víkend s nimi zaplatíte jídlo, pití i další věci v areálu. A navíc vám ten stejný náramek poslouží i jako stupenka na festival. Tak si užijte parádní víkend a 100% se tam uvidíme. Teď už další hity, tohle jsou Spice Girls Wannabe.

0: Zlepši si náladu.
1: Hit Radio Faktor.

0: Na Hit Radio Faktor nám právě teď dohráli Simple Plan s hitem Untitled. Faktoráci, blíží se 12. hodina a tím pádem budu žezlo předávat dál Jirkovi Pelnářovi a jeho srdcovkám, na který se můžete 100% těšit, protože hity, které tam zazní, jsou neskuteční. Každopádně do té 12. vám pošlu i další hity já. Těšit se můžete ode mě na Shakiru, taky Dermota Kennedyho a nebo Pitbulla. Tak určitě zůstaňte s náma a zítra se zase slyšíme od 9. Tak čau, ahoj. Hit
1: Radio. Doplavek už zhubnout nestihneme, ale říjen, ten ještě můžeme zachránit. Poslouchej tento víkend Hit Radio a vyhraj dvouměsíční vstup do CrossFit gymu Fun Factory. Na našem webu nominuj hit, který ti vždy zlepší náladu. Až ho o víkendu uslyšíš společně se svým vzkazem. Volej 800 937 937. Hit, který se vyplatí. Už tento víkend na Hit Radio. Hit
2: Radio. Přijďte 10krát a vyhrajte. Letní výzva Form Factory je v plném proudu. Hrajte o více než 400 cen v hodnotě přes 1 milion korun. Více na formfactory.cz.
3: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
4: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory grenajle 450 gramů za 29,90. Albert.
5: Už tam budem?
6: Nech toho.
5: Raději už tam budem.
6: Přestaň. Chtěl mě vedro.
7: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
8: Nejlepší ceny měsíce v online shop.cz.
9: Nakupujte za nejnižší ceny měsíce. Tisíce vybraných produktů právě nyní nejvýhodněji v online shop.cz.
8: www.onlineshop.cz.
10: Alegria, firma na zážitky, nabízí letní vodní adrenalin.
11: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
12: No, připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
13: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
14: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
13: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
15: firmanazajitky.cz.
16: Hit Radio Faktor.
17: Zlepši si náladu.
18: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.
2: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech během dopoledne se bouralo ve Starých Hodějcích i na D4 u Malčic ve směru na Prahu. Obě nehody už ale byly došetřeny, odstraněny a místem projedeme bez omezení. Dávejte na sebe pozor, až kastnou cestu a vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
3: Spíme.cz. Letní výprodejové slevy až 60% na všechny matrace a polštáře. Letní slevy až 60% na spíme.cz.
4: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například kaktus, vodová zmrzlina, multipek za 79,90. Opávia Bebe Dobré ráno, cereální sušenky za 50 korun. A Borotalko, Deospray Roll-On nebo Deostick za 64,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
5: Prosecco přesně v italském stylu?
6: To je Mionetto.
5: Kvalitní Prosecco s ležérním šarmem?
6: Mionetto.
5: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140-letou tradicí?
6: Mionetto.
5: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží?
6: Mionetto. Víc než jen Prosecco.
7: Sbor dobrovolných hasičů Chlum nad Malší pořádá 1. srpna od 15 hodin tradiční chlumské slavnosti. K tanci a poslechu hraje Zalužanka a od 20 hodin hraje kapela Chlapi v sobě. Čeká vás pestrý program, včetně soutěží, skákacího hradu, bohaté tomboly a nebudou chybět ani dobroty z ohně. Těší se na vás hasiči z Chlumu nad Malší.
8: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: On air.
0: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
9: Je 12 hodin, dobré poledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Extrémní teploty s atakem na 40 stupňů mohou mít také vliv na železniční provoz a způsobit omezení dopravy. Co si nezapomenout do vlaku během horkých dnů, připomene mluvčí Českých drah Nikola Moravcová.
10: Doporučujeme cestujícím vzít si i na kratší cesty dostatek tekutin, případně léky, které pravidelně užívají, a pokud možno využívat spoje na okraji dne. Podstatná část našich vlaků je vybavena klimatizací, kterou pravidelně udržujeme a kontrolujeme tak, aby cestujícím zajistila co největší komfort.
9: Při plánování svých cest je dobré sledovat aktuální informace na webu Českých drah nebo v mobilní aplikaci. Zrušení 9. tříd základních škol není na pořadu dne. Ministr školství Robert Plaga to řekl po schůzce s premiérem. O zkrácení docházky na základních školách před časem mluvil šéf sněmovny Tomio Okamura i premiér Andrej Babiš. Údajná úspora 50 miliard, o které mluví Okamura, je podle ministra nereálná. Na německých silnicích hrozí zítra, ale také o víkendu největší zácpy z celého léta, varuje tamní automotoklub. Dopravní situace bude komplikovaná především na jihu země, kde ve dvou velkých spolkových zemích začínají prázdniny. K lidem, kteří vyrážejí na dovolenou, se navíc přidají i ti, kteří se z ní naopak vrací. Teď ještě pohled k nám.
2: Divadlo teď míří přímo k pacientům. Nemocnice Tábor nově nabízí na dětském a rehabilitačním oddělení bezplatný přístup k platformě Dramox s více než 500 představeními. Brzy se přidá taky psychiatrie. Záznamy mají pacientům zpříjemnit pobyt, pomoci při výuce i při rehabilitaci.
11: Užijte si skvělou cestu parníkem z Českých Budějovic na Hlubokou. Pravidelná linka za každého počasí po celé léto. Více na Lodní doprava info.
2: Ideální plán na odpoledne, schovat se do stínu a nedělat nic, kdyby to tak šlo. Na jihu totiž naměříme i 630 a bouřky dorazí jen výjimečně.
1: Srdcovky Hit Rádia a Jirka Pelnář.
12: 37 stupňů odpoledne, vítejte v pekle, čeká nás další krásný odpoledne v krematoriu, 12 hodin 2 minuty. Já vám přeju pohodové poledne, dobrou chuť k obědu a když máme ten tropický den, tak opět začneme letní srdcovkou. A pokud máte pocit, že v těchto obrovských vedrech už opravdu jako vidíte všechny svatý, no tak se tady dáme panenku Marii. Rok 1995, Ricky Martin, Maria! Opa!

0: Uepa, zlatý 90 na Hit Radio, Ricky Martin.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Srdcovka s číslem 1 nás tady vzala do roku 1995. Prázdniny 95. Ty brďo, co jste dělali v té době? Předpokládám, že o prázdninách jste se dost možná každý den váleli na koupališti nebo někde u rybníka, co? Je to tak, bazény moc nebyly, zahraničí, tak to bylo drahý. No a tak jsme se opravdu od rána do večera váleli u rybníku na dece. Máma nakrájela meloun, když jsme byli hodní, tak koupila cukrovou vatu, pak nás musela samozřejmě zase utěšovat, protože jsme byli poštípaný odvoz, jsme byli ulepený od té cukrový vaty. Starší ročníky, tak ty většinou tak hráli ping-pong, že jo, ten se extrémně často hrál. Línej tenis, my jsme jako děti pinkávali. No a ten den vlastně byl neuvěřitelně dlouhý a byl krásný. A já bych dneska chtěl, abyste v srdcovkách zavzpomínali právě na to dětství u vody. Napište mi na 777-937-777 anebo klidně pošlete hlasovku na stejné číslo, to je WhatsApp Hit Rádia. Jak vy si vzpomínáte na dětství u vody? Kam vás rodiče brali? A napište mi, budete vědět, který rybník přesně to byl, v jakém to bylo městě, co jste tam tenkrát dělali, jak na to vzpomínáte. Pojďme si dnes dát tohle krásný tropický poledne u vody. My se mezi tím s další srdcovkou, nech si potom přečteme vaše vzkazy, tak se vydáme do roku 1984 a protože samozřejmě venku je strašný vedro, tak musíme trošku zvolnit tempo. Mám tady skupinu Foreigner a jejich nádhernou baladu. Tak tady je srdcovka s číslem 2 na Hit Rádiu.

0: Natasha Bedingfield s hitem Unwritten. Tak to je třetí srdcovka, kterou jsem pro vás dneska přichystal na čtvrtek. Je čtvrt na jednu, posloucháte Hit Radio.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Dneska v srdcovkách vzpomínáme na naše dětství u vody, kam vás brali rodiče a vlastně především prarodiče, protože je pravda, že tenkrát se o nás hlavně staraly ty babičky. Obecně tenkrát ty babičky byly trošku mladší než babičky teď současně našich dětí, ale to je samozřejmě i naše chyba, že jsme trošičku se založením rodiny čekali déle než naši rodiče. Takže od toho jsou tady i vaše zprávy jasným důkazem. Ahoj Jiříko, já trávila prázdniny u babičky na chatě, chodili jsme se koupat do blízkého lomu. Babička vždycky vzala dvoukolový vozík, do něj naložila mého mladšího bráchu a sestřenici, svačinu, osušky a šlo se koupat. Tam jsme strávili skoro celý den, pak když už jsem byla starší, tak jsme vzali kolo, jeli se koupat s kamarády do řeky, zhruba 5 kilometrů, byly to nádherný časy, krásný léto, přeji Jana, děkuji za tuhle zprávu. Ahoj, já si vzpomínám, jak nás babička Růža brala k řece. U Berounky v Srbsku byl na břehu vysekaný vstup do vody. Nahoře nad ním na louce jsme měli v trávě deky a v řece jsme chytali na kus dřeva, nebo respektive na dřevo a kus vlasce malé rybky, kterým jsme říkali řízci. Byly to nádherné prázdniny, moc ráda na to vzpomínám. Žádné koupaliště, jenom příroda okolo a v tašce jabko a voda. Zdraví Terka. A ještě jedna zpráva, to je tady od Jardy. Čau, mě s bráchou brali rodiče každý den v Plzni na Bolevický rybník, na Bolevák. Pamatuju si, jak jsme tam seděli na molu, půjčovali si lodičky a šlapadla. Byla to nádherná doba. Jsem rád, že poslouchám srdcovky a díky tobě jsem si teď mohl zavzpomínat na tyhle prázdniny. Musím zavolat rodičům, jestli mají doma ještě fotoalbum. Fotek od vody určitě budeme mít doma spoustu. Zdraví Jarda. No tak, rádo se stalo. Tohle jsou krásné vzpomínky a přesně kvůli tomu, já věřím, že stejně tak jako já, i vy máte rádi naše srdcovky. Od pondělí do pátku vždycky ve 12 hodin, protože díky této hudbě my se můžeme vrátit nejenom do dětství, ale do puberty a vlastně i do těch časů, na který občas úplně zapomínáme a přitom byly tak krásní. No tak teď půjdeme opět do 90. let. Mám tady připravenou další srdcovku, která se velmi často objevuje jako srdcovka na přání, tak dneska vám ho takhle splním, aniž byste si o to právě teď napsali. Je tady německá eurodancová skupina a jestli máte rádi 90-kový eurodance, no tak nemáte zač. Tohle se vám bude extrémně líbit. Klidně si můžete stoupnout, pokud právě neřídíte. Farao! There is a star! Legendární hit. Tohle jsou srdcovky Hit Rádia. Právě teď.

0: Co holky, dámy, přiznejte se, měli jste plakát Take That v pokojíčku, na dveří nebo u postele? No, nebyli jste sami. Já teda ne, ale moje sestra určitě ano. Pátá srdcovka na Hit Rádiu. Take That a Pray.
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: Je před námi poslední srdcovka. Vždycky tak strašně rychle uletí. No jo, prostě. Ten čas rychle běží, když se člověk baví. 777-937-777 je číslo na WhatsApp Hit Rádia. Opět vám chci udělat radost. Čeká nás srdcovka na vaše přání. Tak schválně, napište mi dneska na WhatsApp Hit Rádia. Jakýho zpěváka, zpěvačku nebo jakou kapelu tak jste měli v pokoji na plakátu? A to platí i pro vás, kluci. 100% jsme i my tam měli tak někoho, to je jako o tom žádná. Já tam měl teda Vandama, pak tam byl obrovitánský plakát Ivety Bartošu. Což vlastně jako nevím proč, protože tu jsem neposlouchal, ale ono to tenkrát asi bylo tak, když jsme byli děti, jak jsme se k těm plakátům moc jako nedostávali, že když rodiče potom přinesli nějaký plakát, tak jsme byli rádi, že jsme si něco mohli vylepit, jo? Takže já tam měl obrovský plakát Ivetky. Zase na druhou stranu bylo to v době ze svatby upíru a tam ona byla nádherná, takže jako jasně, hodila se mi tam, hned pod ním byla Pamela Anderson, tu jsem si pak vylepil sám. Ale dost o mém pokojíčku, chci se teď dostat do toho vašeho, jo? Obrazně řečeno. Dejte vědět. A já vám dneska v srdcovce na přání už za chvíli zahraju právě tu vaši kapelu nebo toho vašeho oblíbeného interpreta, který tam s váma byl v průběhu vašeho dětství anebo puberty. Už za chvíli srdcovka na přání.
1: V létě máš řešit, kam pojedeš a co tam zažiješ. Ne kde vezmeš na benzín. O ten se ti postaráme my. Dokonalá desítka. 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 tisíc ve tvé nádrži. Každý pátek odpoledne na Hit Rádiu až do konce prázdnin. Dokonalá desítka. Víc benzínu, víc zážitků, víc léta. Zlepši si náladu. Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
2: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
3: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
4: Mirá.
3: Rybičky. Hrady.cz. 31. července a 1. srpna. Zámek Hluboká nad Vltavou.
4: Migové.
3: Harley.
4: Xindle X.
3: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 31. července a 1. srpna. Zámek Hluboká nad Vltavou.
5: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
3: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
6: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
7: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
8: Zažijte triumf na vlastní kůži. Léto, volná silnice a britský charakter, který nejlépe poznáte až za řídítky. Od 31. července do 2. srpna vás zveme na Triumph Demo Days v Mach Motors České Budějovice. Vyzkoušejte si různé modely Triumph a zjistěte, který vám sedne nejlépe. Přijďte se svést, porovnat jednotlivé motorky a užít si 3 dny plné světa Triumph. Mach Motors České Budějovice. Triumph se nevybírá podle parametrů. Triumph se musí projet.
1: Hit Radio. Hit Radio.

Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio. Když jedete na dovolenou. Nebo trčíte v dopravní zácpě. Rychlost vaší cesty nezměníme. Můžeme vám ale zlepšit náladu. Léto zní líp s Hit Rádiem.

0: Måneskin, The Loneliest na Hit Radio. Za 5 minut bude 3/4 na 1. Nejvyšší čas dát si srdcovku na přání.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Ptal jsem se, jaký plakáty jste měli ve vašem pokoji, klučičím i holčičím. Tak co se týká kluků, tak nejvíc tady ve zprávách na WhatsAppu Hit Radio na čísle 777-937-777 vyskakuje jméno Natalie Oreiro. Jasně, myslím, že asi každý kluk byl zblázněný do Natalie Oreiro, jakožto do divokýho anděla. Protože prostě holka, která byla cool, hrála fotbal, vlastní sranda, a ještě krásně zpívala. A měla velký prsa, dokonalá kombinace. Co se týká dívčích pokojů, no tak tady asi za všechno mluví zpráva od Jarky, která píše, hele, klasika holčičího pokoje, Backstreet Boys a jejich Everybody. Tenhle plakát mám ještě schovaný v krabici z poklady z dětství, díky za dnešní srdcovky Jarka. No a pak se mi tady objevila zpráva, a to je za mě srdcovka na přání pro dnešní den, protože tohle si ani nepamatuju, kdy naposled jsme hráli na Hit Radio. A je škoda, aby se na tenhle hit zapomnělo. Lucka píše. Ahoj Jirko, my jsme se ségrou měli ještě tak do 14 let na zdech Tiziana Ferra a moc jsme ho milovali. Já říkám, no jasně, já na něj úplně zapomněl, tak si ho pojďme připomenout. Perdono na Hit Radio.

0: Vzpomínka, kterou jste dneska na Hit Rádiu nečekali. Tiziano Ferro, hit Perdono, srdcovka na přání.
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: A Peťa píše, tak jako teď se mi vrátil moji platonickou lásku, normálně brečím a buší mi srdce. Jo, rádo se stalo. Luci, ještě jednou děkujeme za tenhle výběr. Já bych teď pubertální holka, tak řeknu, nevím, kdo je víc hot, jestli to počasí venku, nebo Tiziano Ferro. Každopádně. Tohle je teda důvod, proč poslouchat srdcovky. Zítra další srdcovka na vaše přání a možná, že najdeme další zajímavý poklad. Možná, že znovu uslyšíte vaši platonickou lásku, nebo jak se dneska říká, váš crush, který jste měli, no crush spíš teda, než crush. Váš crush, dobře. No jo, no tak je mi 40, tak se snažím být mladý. Každopádně zítra opět srdcovky ve 12 hodin tady na Hit Rádiu. No a pokud máte rádi klasiku z 80. 90. a z milénia, tak i dneska večer poslouchejte Hit Rádio mezi 18. a 21. hodinou.
2: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
3: Tomáš Fiala, ředitel nemocnice Strakonice.
4: Péče o zdraví žen je jednou z oblastí, na které nám opravdu záleží. Každý den poskytujeme odbornou péči ženám v různých životních etapách, od prevence a léčby gynekologických obtíží až po péči v těhotenství, při porodu i po propuštění do domácí péče. S respektem, citlivostí a důrazem na špičkovou medicínu.
3: Gynekologicko-porodnické oddělení nemocnice Strakonice. Péče o zdraví žen v každé životní etapě.
5: Fenomén Šance Liga je zpět a s ní také speciální funkce, které posouvají sportovní zážitek na novou úroveň. Užijte si multidimenzi, sestřihy, živé statistiky, klíčové momenty a zpětné přehrání. Všechny zápasy fotbalové Šance Ligy sledujte exkluzivně na jednom místě na OnePlay.
6: Porcinkule je zpět. Od pátku 31. července do neděle 2. srpna ožije Jindřichův Hradec tradiční porcinkulí. Čekají vás pouťové atrakce, večerní koncerty i skvělá atmosféra v centru města. Neděle pak nabídne to nejlepší. Slavnostní mše svaté, pouťové stánky i koncert klaretu. Porcinkule v Jindřichově Hradci. Přijďte si užít léto naplno.
7: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
8: Mirá.
7: Rybičky. Hrady CZ. 31. července a 1. srpna. Zámek Hluboká nad Vltavou.
8: Migové.
7: Harley.
8: Xindle X.
7: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 31. července a 1. srpna. Zámek Hluboká nad Vltavou.
9: Hlavní partneři. Penny a pojišťovna Kooperativa.
7: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
10: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
11: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Rádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Letním hitem končíme dnešní tropické poledne. Za minutku je tady 13. hodina a Lucie má nejnovější zprávy.
1: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech, náraz osobáku do baráku se vyšetřuje v Pasekách na Písecku a opatrně taky v Dačicích. Třída 9. května kousek od zmrzliny, průjezd tu komplikuje porouchané vozidlo, šťastnou cestu a kdyby něco, vaše dopravní info, volejte na 800 800 101.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
3: Toto je?
4: Dopravárt, vezeme vám pračku.
3: A co teď?
4: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
3: No tak to si rozumím.
5: Proměňte obyčejné sledování v zážitek s 4K QLED televizí Philips a technologií Ambilight. Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
7: Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti kilo u nás za 54,90. Cukr bílý krupice kilo s apkou za 9,90. A zlaté věnečky 150 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.
8: V Česku se odteď bude jezdit líp. Přijeď si pro plně elektrické SUV Leap Motor. Nový B10 s dojezdem až 434 km a spolehni se až na 13 servisů po celém Česku. Jezdi líp. Leap Motor.
9: Auto Future, okružní České Budějovice. www.auto-future.cz.
10: I'm Ariana Grande.
11: It's Hozier.
12: Svijany k letním zážitkům prostě patří. Čas na tradičně vařené české pivo je i dnes. Svijany, srdeční záležitost.
2: On air.
10: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
13: 13. hodina, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. V prezidentských volbách by vládní kabinet neměl stavět svého kandidáta, řekl to ministr zahraničí Petr Macinka. Podle něj by měl být prezidentem člověk z občanské společnosti bez vládní podpory, jinak by šlo o nominanta jedné politické skupiny proti kandidátovi opozice. Silné požáry na jihu Evropy mají na turistiku dopad. České cestovní kanceláře přestaly do těchto oblastí klienty vozit. Jaké zájezdy je tedy možné stornovat, poradí místopředseda Asociace cestovních kanceláří Jan Papeš.
14: Jedině v případě, že se týká termínů, které jsou teďka blízko, pokud to má někdo třeba na podzim, na září, na říjen, tak samozřejmě ho to neopravňuje ke ve splatnému stornu, ale důležité je vždy vyjednávat s cestovní kanceláři.
13: S masivními požáry bojují kromě Francie a Španělska také Itálie nebo Řecko, stejně tak Tunisko, Maroko a Alžírsko. Fotbalisté Hradce Králové se dnes pokusí stvrdit úspěšný vstup do sezony a nečekaný postup do další fáze kvalifikace Evropské ligy. Do domácí odvety druhého předkola nastoupí proti Tromze po výhře 1-0 v Norsku. Zápas v Malšovické aréně má výkop v 7 večer. Teď se ještě podíváme k nám.
1: Milevské školky čekají kvůli úbytku dětí reorganizace. Loni se ve městě narodilo jen 50 dětí a podle odhadů budou kapacity školek v roce 34 využité ani ne z poloviny. Radnice zvažuje jejich sloučení do jedné organizace. Školka Sluníčko rozhodně zůstane a projde i omezenou rekonstrukcí.
15: Užijte si skvělou cestu parníkem z Českých Budějovic na Hlubokou. Pravidelná linka za každého počasí po celé léto. Více na Lodní doprava info.
1: Nakonec počasí stručně a jasně, bude vedro a ochladit se máme sami. Přehánky a bouřky prý udeří během odpoledne jenom výjimečně.
2: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
0: Tropické odpoledne v Česku pokračuje dál. 3 minutky po 1 hodině. Vám přeju dobrou chuť. Dneska v tom horku je to těžký dát si něco k obědu. Máte vůbec chuť k jídlu? To je nějaký spíš jako salátek, zmrzlina, meloun, něco takového. Ale dát si třeba teďko svíci, co? Nebo guláš se 6? Ne. Takhle, samozřejmě, jsou tací mezi náma, kteří to úplně naprosto v pohodě zvládnou. Ale jinak moc jako nemáme chuť k jídlu. Ale pozor, je důležité jíst i v tomhle vedru a zároveň také dodržovat pitný režim. Ideálně třeba nějaký elektrolyty, že jo, to je taky jako hodně moderní, nebo kokosovou vodu. I to do sebe můžete zkusit narvat, anebo alespoň tu obyčejnou. Dneska víc než normálně. Na osvěžení. tady na Hit Rádiu posílám další letní hit. Bruno Mars právě teď.
2: Hit Rádio Faktor.

0: hledáme.
1: Marek Ztracený. Záznam hitu originál Živě se Denu. To je jenom taková připomínka toho, co nás čeká, protože 8 dní zbývá do největšího dosavadního koncertu v Česku. Marek Ztracený na Letinský pláni a opět živě. Jdete? My jo. No a o tom to léto je, že jo? O zážitcích, aby jsme měli po létě v září o čem v práci vyprávět, nebo ve škole, že jo? Naštěstí teda teď ministr školství řekl, že zrušení devátých tříd není na pořadu dne, takže Babiš s Okamurou v tomhle případě momentálně ostrouhají. Názor si na to udělejte sami, jo? To nemusíme řešit tady ve vysílání. Každopádně jedno je jasný, že kdyby se zase končila základka v 8. třídě, tak by děcka vlastně jako nepřišly o jeden rok na základní škole, jo? To je mimo. Ale přišly by o jedny celý letní prázdniny. Teď by jim vlastně vláda vzala 2 měsíce volna, 2 měsíce vzpomínek, 2 měsíce zážitků. To by byla škoda, alespoň teda podle mě. Tak jo, tak se mi pochlubte, pokud nejste v práci, kde teď ve svým volnu o prázdninách posloucháte Hit Radio. Pošlete mi fotku na 777 937 777, abych vám mohl závidět a užívejte i nadále léto. Vždyť co jinýho, než tohle krásný počasí a sluníčko by nám mělo zlepšit náladu.

0: Anastasia na Hit Radio Sick and Tired ve 13 hodin 23 minut. Jestli už jste taky úplně unavený z toho věčného utrácení peněz, tak my vám pomůžeme, protože už zítra je pátek a to znamená, že zítra si můžete vyhrát až 10 000 korun na benzín nebo na naftu. Stačí se dovolat do studia a odpovědět správně na všechny otázky, které vám položím. Hele, je horko, jo? Je horko, tak já to udělám co nejjednodušší. Já vám dám nápovědu. Odpovědi jsou 1 až 10. Fakt, to je celý. 1 až 10, jenom číslice. Ne teda v pořadí od 1 do 10, to je jasný, ale jinak jsou to jenom číslice. To znamená, že dostanete třeba otázku, nevím, kolik máme prstů na jedné ruce? 5. Správně. Pokud teda neděláte na cirkulárce. Kolik dní je v týdnu? 7. Výborně, tak už máte 2000 a takhle pojedeme dál. Za každou správnou odpověď máte ode mě 1000 na tank kartu Easy od Orlenu. Celkem je to až 10 000, to znamená, takhle vypadá dokonalá desítka Hit Rádia. Takže zítra mezi 12 a 15 tady na Hit Rádiu. No a kdyby náhodou to nevyšlo, no tak hrajeme každý pátek až do konce prázdnin. Dohromady tady mám pro vás 60 000 korun. A kdyby ani tak to nevyšlo, tak pozor, s tank kartou Easy můžete šetřit a ušetřit za pohonné hmoty na čerpacích stanicích Orlen po celý léto, protože momentálně Orlen má epický slevy, jsou tam 2 koruny na litr, nebo korunu na litr, záleží, co budete tankovat. Navíc ve Stop Café vás osvěží i limitované letní drinky a na cestu si dopřejete čerstvě rozpečené sendviče. To všechno najdete na čerpacích stanicích značky Orlen. A zítra dokonalá desítka s Orlenem a Hitrádiem o 10 000 korun na pohonné hmoty.
1: V létě máš řešit, kam pojedeš a co tam zažiješ. Ne kde vezmeš na benzín, o ten se ti postaráme my. Dokonalá desítka. 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 000 ve tvé nádrži. Každý pátek odpoledne na Hit Rádiu až do konce prázdnin. Dokonalá desítka. Víc benzínu, víc zážitků, víc léta. Zlepši si náladu. Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
2: Poslouchejte i tento víkend Hit Radio a buďte o zážitek bohatší. Vyhrajte voucher na 5000 korun od Slevomatu, protože ty nejlepší zážitky zkrátka musíte zažít.
3: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Chata v Trojanovicích na Novojčínsku za 2 miliony korun, byt 3+1 v Kamenickém Šenově na Českolipsku za 3 miliony 165 tisíc, byt 3+1 v Opavě na Předměstí za 4 miliony 120 tisíc, rodinný dům v Dětmarovicích u Karviné za 3 miliony 990 tisíc a zahrada v Dolních Habarticích u Děčína za 390 tisíc korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
4: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
5: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
6: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
5: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
7: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
8: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory Grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
9: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
10: Moderní internet www.starnet.cz.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
1: Turistky na pláži u Severního moře, který tam vlezli a normálně si tam čistili zuby, myli si tam vlasy a dokonce se holili. A to jako všude. Jo, nekecej. V tom moři.
2: Tak pojďme si říct, že tohle je poměrně netradiční ranní hygiena.
1: To musí být tedy úplně zmatený, jakože kde mají všechny keře najednou?
2: No, chudáci i ty mořský tvorové, jo, protože si představ, jo, že jsi chobotnici, plaveš si takto vodou, potkáváš svých starých známý, medúzu, čau kámo, ježka, mečouna a najednou bobr mořský. Aha, nový druh.
0: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin. Yeah. Thank you, thank you, thank you.

Předposlední červencový den posloucháte Hit Radio, tohle byl Ray Dalton a dneska má být až 37 stupňů Celsia. Další tropický den, tak nás čeká zítra i o víkendu. No a my tady na Hit Radio tak pro vás chystáme doslova a do písmene tropický víkend, protože když už je to léto a je takhle krásně, ano, je krásně, já vím, že jako to horko je možná až moc, ale pořád je krásně, tak pro vás chystáme letní party. Letní víkend, summer party, víkend Summer Hit Radio, a tady Summer Weekend Hit Radio, od zítřka od 3 odpoledne až do neděle do večera. To znamená, že to máte 3 dny plný letních hitů. A buďme rádi tady za to teplo, protože já mám teď připravený hit z roku 2012, který opravdu tenkrát hrál úplně všude a to 20krát za den, protože to byl jeden z největších letních hitů. A 30. července roku 2012, tak bylo 23 stupňů, jo? Průměrná teplota 18,3, v noci 13 a maximální přes den byla naměřená jen lehce přes 24. Nebo proti dnešku fakt jako kosa. To je fakt zima. Já vím, že možná by se to radši, jo. Ale ne. Fakt byla navíc zima. A navíc ještě byla bouřka v noci na 30. Takže tady je jenom ukázka toho globálního oteplování, který prej není. Nicméně, tohle je tedy malá pozvánka na zítřek. Letní hit z roku 2012. Endless Summer.

0: Činasky a Vrchlabí ve 3:15. Posloucháte Hit Radio a pokud jste teď v práci, tak vlastně jako asi buďte rádi, jestli teda neděláte v kuchyni, v restauraci, protože venku tam se nedá dýchat. Venku je opravdu neskutečný vedro. Ono vlastně jako venku, když člověk je, tak nic nedělá a rovnou hubne, jo. Taky máte pocit, že jste vyplavili tak 3 kila. To vlastně jako není špatný, jo, ale věčně ty tropy nebudou. Tak pokud chcete ničit vaše tělo v rambodílně, tak mám pro vás tip. Tenhle víkend poslouchejte Hit Radio, protože tenhle víkend můžete od nás vyhrát 2měsíční členství ve Form Factory, což je taková jako super parta lidí. Dostanete možnost zažít funkční trénink pod vedením zkušených trenérů. Je to parta, co ti bude držet palce a výsledky vlastně jako pak uvidíte sami 100% za ty 2 měsíce. Crossfitový box, jo, trénuje tam parta lidí, co si chtějí sáhnout na dno a posunout se dál. Dostanete od nás neomezený vstup na skupinové lekce s profesionálníma trenérama po ruce a navíc i přístup ke kompletnímu vybavení boxu na celé 2 měsíce. Podrobnosti najdete na webu hitradio.cz. Hrajeme o to už teď o víkendu a je to vlastně o hitu, který se vyplatí. O vaší oblíbené písni, možná i tý motivační, která vás donutí do toho fitka nakonec vyrazit. Stačí, když ji nominujete přes formulář, přes náš web a pokud ji uslyšíte o víkendu ve vysílání, tak stačí pak zavolat akorát k nám do studia. No a je to vaše. To je celý. Jak říkám, podrobnosti najdete na webu hitradio.cz. V klidu si je tam projděte a o víkendu vám držím palce.
1: Přijďte 10krát a vyhrajte. Letní výzva Form Factory je v plném proudu. Hrajte o více než 400 cen v hodnotě přes 1 milion korun. Více na formfactory.cz.
2: Přepočítávám trasu.
3: Jak přepočítáváš? Vždyť jedu dobře.
2: Nejedete na STK Vodňany.
3: Cože?
2: STK Vodňany. Číčenická Vodňany.
4: STK Vodňany Číčenická. Osobní i nákladní vozy na jednom místě. Bez objednání, bez čekání. Přijeďte, vyřešíme a jedete.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Sbor dobrovolných hasičů Chlum nad Malší pořádá 1. srpna od 15 hodin tradiční chlumské slavnosti. K tanci a poslechu hraje Zalužanka a od 20 hodin hraje kapela Chlapi v sobě. Čeká vás pestrý program, včetně soutěží skákacího hradu Bohaté tomboly a nebudou chybět ani dobroty z ohně. Těší se na vás hasiči z Chlumu nad Malší.
7: Jupí, kapitán Kašpárek pluje do Mirotic.
8: A s ním i Vítě Marčík a dalších 12 divadel.
7: Stand-up, balet, timber sport.
8: Zážitkový doprovodný program.
7: A 7 skvělých koncertů.
8: Hlavní hvězdy.
7: Totální nasazení. A David Kraus.
8: A Gypsy Brothers.
7: Přijďte na festival.
8: Mirotické setkání, loutek a hudby.
7: 14. a 15. srpna. Mirotickésetkání.cz.
9: Jasně, já ti splním přání, Trio.
10: Ryba jo.
9: Chytrý mozek.
10: Bujné svaly.
9: Kila dolů bez námahy.
11: Ryba, ryba, ryba, ryba jo.
12: Sladkovodní ryba? Tak v čem je háček?
13: Zažijte triumf na vlastní kůži. Léto, volná silnice a britský charakter, který nejlépe poznáte až za řídítky. Od 31. července do 2. srpna vás zveme na Triumf Demo Days v Machmotors České Budějovice. Vyzkoušejte si různé modely Triumf a zjistěte, který vám sedne nejlépe. Přijďte se svést, porovnat jednotlivé motorky a užít si 3 dny plné světa Triumf. Machmotors České Budějovice. Triumf se nevybírá podle parametrů. Triumf se musí projet.
14: Alegria firma na zážitky nabízí letní vodní adrenalin.
15: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
16: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
17: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
18: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
17: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
19: firmanazážitky.cz.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Tak jsme vás vzali aspoň na chviličku do zoo. Shakira na Hit Rádiu ve 13 hodin 58 minut a před námi taky nejnovější zprávy s Lucí. Ještě předtím aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech. Řidiči opatrně, jestli jedete z Budějc na Krumlov či na Velešín na Tříproudovce u Kameňáku, jste zahlédli hlídku s radarem schovanou v lesíku, tak pozor na rychlost a šťastnou cestu. Vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
7: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
8: Všude zdejší, všude je fajn.
9: Když máte chuť na něco rychlého, křupavého, čerstvého, lahodného, no originálního, tak zajděte do IGY, do Bageterie Bulvár. A pokud chcete být doma, objednejte si bagety přes bbdomu.cz nebo přes Foodoru Bageterie Bulvár.
10: Prosecco přesně v italském stylu?
11: To je Mionetto.
10: Kvalitní prosecco s ležérním šarmem?
11: Mionetto.
10: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140-letou tradicí?
11: Mionetto.
10: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží?
11: Mionetto. Víc než jen prosecco.
12: Hi, this is Ed Sheeran.
13: Hi, this is Madonna.
14: Sviany k letním zážitkům prostě patří. Čas na tradičně vařené české pivo je i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
15: On air.
16: Online.
15: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
17: Je 14 hodin, dobré odpoledne u zpráv pře Lucie Daňková. Průměrná naplněnost hotelů a penzionů je v aktuální turistické sezóně na 43%, podobně jako loni. Přesto zhruba polovina podnikatelů hodnotí letošní sezonu v porovnání s předchozím létem hůře. Prezident Asociace hotelů a restaurací Václav Stárek.
18: Co se týká první poloviny roku, tak v Praze byla velmi úspěšná. Průměrná obsazenost byla někde kolem 71%. Průměrná cena se zvýšila zhruba o 4%, takže to byl úspěšná polovina roku. Ten samotný červen na konci už byl velmi podobný tomu v loňském roce. Co se týká začátku prázdnin, tak tam vidíme propady jisté. Odhadujeme, že se bude pohybovat obsazenost někde do 70% v těch letních měsících.
17: Letos je také patrné, že hosté zkracují pobyty a šetří na doplňkových službách, jako je stravování nebo wellness. Bývalý prezident Václav Klaus bude řečníkem při posledním rozloučení s výtvarníkem, hudebníkem a pedagogem Milanem Knížákem. Ze smuteční řečí vystoupí také ministr kultury. Pohřeb se uskuteční se státními poctami, a to v pražských Strašnicích v pátek 7. srpna. Milan Knížák zemřel v neděli ve věku 86 let. V horku bychom neměli nechávat láhev s vodou nebo dalšími nápoji dlouho na přímém slunci, zejména pokud je už otevřená. Při vysokých teplotách se totiž zvyšuje riziko množení bakterií. V horku podle odborníků vydrží nejdéle nezávadná voda ve skle nebo v kvalitní nerezové láhvi. Teď se ještě podíváme k nám.
1: O obchvatu Volár rozhodnou sami obyvatelé. Při komunálních volbách v říjnu budou hlasovat také v místním referendu. Nejde zatím o konkrétní trasu ani zahájení stavby. Výsledek má budoucí vedení města zavázat, aby přípravu uceleného obchvatu aktivně prosazovalo.
19: Užijte si skvělou cestu parníkem z Českých Budějovic na Hlubokou. Pravidelná linka za každého počasí po celé léto. Více na Lodní doprava info.
1: Končím počasím, dneska se teploměry dostanou i na 36 ve Skýnu, tak hlavně mysleme na pitný režim a pojďme to nějak přežít. Ve zdraví.
3: Jirka Pelnář. Hit Radio.
0: Dvě hodiny odpoledne je na čase si tady udělat na Hit Radio zase takovou malou společnou talk show a protože je čtvrtek, tak si dáme opět nepopulární názor. Mám tady jeden pro vás, tak budu chtít vědět, co vy si o tom myslíte a jaký vaše zkušenosti jsou. Zatím si můžete zapamatovat telefonní číslo nebo se aspoň připravit 777 937 777. Dáme Coldplay,

Coldplay a obloha plná hvězd, ta nás asi čeká i dneska v noci. To je tropická noc. Ve 2 hodiny odpoledne posloucháte Hity Hit Radio a já tady mám celkem zajímavé téma v rámci nepopulárního čtvrtečního názoru. A ten se týká babských rad, jo? To je prostě věc, která má naprosto fantastický marketing, ale říká se v rámci nepopulárního názoru, jo, že babské rady jsou většinou jenom jako taková ta internetová kachna z doby, kdy ještě nebyl internet. Že to prostě je blbost, že to nedává smysl. Na každou nemoc existuje cibule. Na každou bolest zase slivovice, že jo, na každý nachlazení ponožky a když nezabere ani jedno, tak zřejmě jste prostě jenom málo leželi pod pořinou a někde vás ofouklo. Ano, já chápu, že některé rady tak jsou rozumný, odpočívat, pít, dát si vývar, jasně, ale pak jsou tady právě typu věci cibule do ponožek, zubní pasta úplně jako na všechno, co pálí, nebo to přesvědčení, že otevřený okno zabíjí, rychleji ty bacily a tak dále, jo. Tak já říkám, tradice sama o sobě není důkaz, protože kdysi dávno, tak se třeba i kouření doporučovalo na nervy, že jo, jo. A teď mám na vás otázku. Myslíte si, že babská rada je opravdu blbost? A popřípadě, kterou babskou radu vám doma vnucovali, přestože už tenkrát jste věděli, nebo aspoň tušili, že jste jenom součástí rodinného experimentu? Dejte vědět na 777 937 777.

Hudbu složil, slova napsal. To je taky krásná romantika, krásný romantický film. Babská rada říká, jestli chcete postoupit na druhou metu, tak ji pozvěte domů na film. Ale tohle je možná babská rada, která úplně jako funguje, občas teda zabírá. Nicméně dneska v rámci nepopulárního názoru řešíme to, že babský rady jsou přeceňovaný. Jo, konečně to taky někdo jako řekne nahlas, že velmi často jsou to prostě jenom rady, které se dědí z generace na generaci, ale vlastně absolutně nedávají smysl. Ptal jsem se, co vy na to? 777-937-777. Lucka píše, no konečně to taky někdo říká. Moje babička mi přírýmě dávala cibuli vedle postele, rýma sice zůstala, ale 3 dny jsem nemohla vstoupit do vlastního pokoje. Martin Skladna, hele, na všechno jsme doma měli slovovici. Na bolest zubů, nachlazení, žaludek, špatnou náladu. Myslím si, že děda nebyl léčitel, jen měl systém. Peťa, když jsem se spálila od slunce, babička mě natřela jogurtem. Připadala jsem si jako gyros, který se příliš dlouho opaloval. Tady já ale jako musím zase říct, že já asi bych zrovna tady tomu jogurtu věřil. Jo? To jsem taky zažil, byl jsem taky úplně spálený, úplně brutálně. Mamka mi to taky mazala nějakým jogurtem a podle mě to zabralo. Takže tady já bych si jako řekl, že možná na tom něco bude. Honza, na bolest v krku mi máma zavázala kolem krku mastnou ponožku. Nemoc jsem přežil, ale moje důstojnost zemřela okamžitě. Co? Mastnou ponožku? Fuj. To. O tom jsem jako nikdy neslyšel. Cibulovej zábal, jo. Psí sádlo. Namazat na hrudník. Taky. Jo, ale mastnou ponožku? No nic, pokračujem dál. Tomáš, další. Babička tvrdila, že když budu chodit bosí, nastydnu od nohou. Dodnes nevím, jak se rýma dostává, schodila až do nosu, ale evidentně má výtah. Tak jo, tak teď by mě zajímal ten váš názor. Myslíte si, že tedy babský rady jsou přeceňovaný, anebo bychom na ně měli dát i v roce 2026? 777 937 777 i WhatsApp Hit Rádia. Yep.

0: Na čtvrteční odpoledne na Hit Radio Huntrix je 14 hodin 22 minut a my řešíme babský rady. Nepopulární názor je, že babský rady vlastně jako nestojí za nic, že by se neměli úplně poslouchat, protože to je přeceňovaná věc. Píše Alan z Litoměřic a píše mi, babské rady mají svoji váhu. Mám to prověřené a o tom sádle je to 100% pravda. Já používám i sádlo s trávou na odhlenění a doporučuju to. Tak je fakt, že u téhle kombinace je dobrý to, že pokud tě to neodhlení, tak aspoň máš dobrou náladu. Je to celkem jedno. To je taky super. Já mám můj vlastní příběh s babskou radou. Jsem jednou moderoval velký gala večer a měl jsem strašnou rýmu, ale jako brutální. Měl jsem tak ucpanej nos, že jsem nemohl dýchat, natož mluvit. A někdo mi tam poradil, abych si udělal silný koncentrát soli s vodou a brčkem to vtáhnul do toho nosu. Já byl fakt zoufalej, takže jsem udělal roztok, vzal jsem brčko, šňupnul jsem to. No a pak už jsem akorát nějakých 10-15 minut seděl s hadrem za krkem a hlavou nahoru, protože mi nešla zastavit krev z nosu. Takže tohle je můj případ a moje vlastní zkušenost s babskýma radama. Každopádně dneska tak se hodně straší taky s klíšťatama. A to je tady další zpráva, kterou mi tady píše Michal, že ho hodně dlouhou dobu provází problematika s vytahováním klíšťáků. Že vždycky měli zažitý zakapat olejem, vytočit a tak nám to odmala dělali. Jo. A dneska se všude říká, že je to špatně a takže sám kolikrát musí poprosit ženu o vytáhnutí klíšťata, když nemůže sám a ta to takhle dělá taky, se slovy, že to vždycky fungovalo. Opatrně naznačuju, jestli není lepší teda přejít na jiný modernější systém, ale z rodiny to tak prostě mám sám. No. Takže sám nevím, jestli dodržovat babské rady nebo ne. Tady u těch klíšťat, tak tady se zastávám já osobně ty teorie, že je určitě lepší zkusit tu novou moderní metodu a nekroutit, ale vyvyklat a ničím asi jako nezakapávat. Ale kdo ví, kde je pravda, no. Každopádně shodneme se na tom, že babské příběhy a babské rady zbožňujeme všichni. Když už sami nevíme, kudy kam, tak to prostě vyzkoušíme. Často je zkoušíme vlastně hned jako tu první možnost, ale je pravda, že když prostě jako začne problém, jo, a najednou přijde rada, hele, použij spíš jako slivovici, tea tree oil a tak dále, jo, polívku, čaj, klid. A k tomu je ten argument, vždycky se to tak dělalo, tak možná je na čase zjistit si i druhý názor. Jo, takhle, shrňme to. Babiččina láska léčí, babiččina cibule už je případ od případu, vývar ano, odpočinek ano, ale jakmile léčba vyžaduje ponožku, půl litru slivovice a cibuli, tak by bylo asi dobrý vidět ještě druhý lékařský posudek. Na Hit Radio už za chvíli Dua Lipa, taky Atmo Music a další nepopulární názor přesně za týden.
1: Nastup! Tenhle vlak tě sveze časem. Vítá vás nádraží 90. Sestup milénium. Konečná stanice dnešek. Let těch nejlepších letních hitů v jediném víkendu. Startujeme v pátek v 15 hodin. Summer Party na Hit Radio. Léto je lepší s Hit Radiem.
2: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
3: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory grenajle 450 gramů za 29,90. Albert.
4: Letní novinkou pro tento týden jsou Sweet Chili Twister nebo Sweet Chili Zinger.
5: A s kódem KFC Léto si vychutnáte novinky i klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
4: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
5: Tak využijte kód KFC Léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
4: Více informací v restauracích KFC.
6: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
7: Co nabízí budějovický koncept Lana slovy zakladatele Jiřího Borovky?
8: Koncept Lana najdete na březích Vltavy a Malše. Nejsme firma na zážitky. Zážitky totiž tvoříme. Zkuste s námi vyhlídkovou plavbu historickým centrem Budějovic a uvidíte sami.
7: To zní skvěle. Více na www.plavbybudějovice.cz. Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
9: Mirá.
7: Rybičky. Hrady.cz. 31. července a 1. srpna. Zámek Hluboká nad Vltavou.
9: Migové.
7: Harley.
9: Xindle X.
7: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 31. července a 1. srpna v Hluboké nad Vltavou za podpory Hit Rádia Faktor.
10: Hlavní partneři. Krušovice Bohem a Coca-Cola.
7: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
11: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Můžu ti vylejt svoje srdce, jenže nevím, k čemu ti to bude, když se pořád díváš blbě na mě. Chtěl jsem jenom vyndat všechno, co mám v sobě, abych zapomněl na věci, které v životě jsem dělal špatně. Klečím na kolenou, volám Bože, pusť mě běžet za rodinou, bez který můj život nemá šance na nic.

Znáš to, všechny city schovat na papír, pak jenom doufat, co se stane, až je objeví. Třeba nic, třeba všechno se to změní, život bude lepší, než to hraní, na co není.

na Hit Radio ve 14 hodin 630 minut. Posloucháte dnešní čtvrteční odpoledne s Jirkou Pelnářem. A pánové, máte rodinu? Jakože jste tátové od rodiny? Jestli jo, tak já mám pro vás úkol. Je to teda hodně náročná challenge. Hodně těžká. Velmi, velmi až extrémně náročná, jo? Ale může vám zachránit celou rodinnou dovolenou. Zkuste na rodinný dovolený, alespoň na chvilku, uskromnit svůj humor, jo? Ono totiž jako velmi často je jednou z nejničivějších zbraní v celém vesmíru právě vtipnej táta na dovolený. Jo? Teď je jasný důkaz, který se stal tady v Česku, konkrétně na letišti v Praze. Tady jeden táta od rodiny, tak nahlas prostě akorát řekl: jsem terorista! To bylo celý. Takhle to udělal, takhle to řekl, no a letěl. Respektive teda neletěl, jo? Vůbec. Pak už vám nepomůže ani já to tak nemyslel, nebo mám blbej den, anebo hele, jenom jsem chtěl vidět, co se stalo a tak dále. Prostě nic, žádná diskuze, žádný vrácení peněz za letenky, jenom čistá, drahá ostuda. Chtěl bych být mouchou v taxíku na cestě domů a slyšet, co všechno mu jeho paní řekla. Takže opravdu, hele, tohle je tak blbý, takhle, za mě jako super, jo, já mám blbý humor rád, ale je pravda, že nás opravdu velmi někdy dostane do úzkých a v tomhle případě, tak je to stálo celou dovolenou. A je to tak velký extrém, že se o tom mluví v rádiu, že se o tom píše všude na sociálních sítích. Tak zkuste, jak říkám, alespoň chviličku uskromnit svůj humor. Já do toho půjdu s váma. Teď vím, že se mi to asi nepodaří, ale zkusíme to. Na Hit Radio si dáme další hity, za chviličku Miles Smith a teď taky vzpomínka na 80. léta.

0: tonight.
1: Miles Smith na Hit Radio chviličku před 3:15. To je chvíle, kdy se s vámi Jirka Plnář loučí. Díky za to, že i dneska odpoledne jste poslouchali Hit Radio. Věřím, že dál zůstanete společně s námi, protože od 15 hodin už se na vás těší taky naše oblíbená odpolední show. Do té doby z hitu ještě například Ale Farben nebo naši oblíbení Blink 182. A já se na vás budu těšit zase zítra ve 12 hodin srdcovky a mezi 12 a 15 vám budu rozdávat 10 000 korun na pohonné hmoty. Tak se smějte, přežijte to vedro a zítra ahoj.
2: Doplavek už zhubnout nestihneme. Ale říjen, ten ještě můžeme zachránit. Poslouchej tento víkend Hit Radio a vyhraj dvouměsíční vstup do CrossFit gymu Fun Factory. Na našem webu nominuj hit, který ti vždy zlepší náladu. Až ho o víkendu uslyšíš společně se svým vzkazem. Volej 800 937 937. Hit, který se vyplatí. Už tento víkend na Hit Radio. Hit
3: Radio. Přijďte 10krát a vyhrajte. Letní výzva Form Factory je v plném proudu. Hrajte o více než 400 cen v hodnotě přes 1 milion korun. Více na formfactory.cz.
4: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.
5: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90 a cukr krystal 1 kg za 14,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Atención!
8: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
7: Yeso!
8: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
7: La Tropical!
8: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
9: Už tam budem?
10: Nech toho!
9: Raději už tam budem?
10: Přestaň! Štěje mě vedro!
11: Pohodová cesta? To chce kuře.
9: Mňam.
11: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
12: Navštivte rodiště Jana Žižky z Trocnova a zažijte středověk na vlastní kůži. Archeoskanzen Trocnov nabízí interaktivní zážitek pro děti i dospělé. Prozkoumejte Zemanský dvorec, osadu, památník i naučnou stezku. Navíc jsme pro vás otevřeli i nové návštěvnické centrum. Všechny akce a info na novém webu archeoskanzen.trocnov.cz.
13: Hit Radio.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.
2: Hit Radio. Pánem jsou málo ty majky, ale to... Jo, slyším.

0: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech. Řidiči pozor, v Kamenném újezdu na náměstí se vyšetřuje ťukanec dvou osobáků a bouralo se taky ve směru z Milevska na Týnice. Potkali se tady dva osobáky, ale nehoda se naštěstí obešla bez zranění. Přejeme šťastnou cestu, dávejte na sebe pozor a kdyby něco, vaše dopravní info, volejte na 800 800 101.
1: Spíme.cz. Letní výprodejové slevy až 60% na všechny matrace a polštáře. Letní slevy až 60% na spíme.cz.
2: Jedinečná akce v drogérii Teta. 2 plus 1 zdarma na všechny produkty péče o vlasy v libovolné kombinaci. Nebo sleva minimálně 40% na dekorativní kosmetiku značek Wet n Wild a Max Factor. Více na tetadrogerie.cz.
3: Ptáš se mraku,
4: ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
5: Všude zdejší, všude je fajn.
6: Safari Resort Hluboká u Borovan.
7: Každé úterý dětské divadlo, řemeslné čtvrtky, každodenní zážitky se zvířátky, zábava po celé léto.
6: Safari Resort.cz.
8: V Ternu nyní v akci. Pivo Birel, půl litru ve skle za 13,90. Instantní káva Jakobs Velvet, 200 gramů za 129,90. Ryze české Terno.
9: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen, oblečení, kterému můžete věřit.
10: On Air.
11: Online.
10: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Faktor.
0: Dobré odpoledne, je 15 hodin, jsou tu krátké zprávy pro jižní Čechy a Pavel Ferenčík. Extrémní vedra trápí taky e-shopy, některé z nich kvůli vysokým teplotám dočasně neposílají čokoládu a další výrobky, které by se mohly během přepravy znehodnotit. CEO jeho české rodinné firmy Ochutnej ořech Petr Voves k tomu dodává.
12: Jsme se rozhodli, že pozastavíme expedici hlavně čokoládových produktů a produktů, které by se mohly zkazit. Samozřejmě není to jednoduchý, protože musíme všechny zákazníky kontaktovat. Zatím máme jenom jako skladnou odezvu od těch zákazníků, že si váží toho, že vlastně nám to není jedno a že se snažíme dělat maximum, když jsou takovýhle vedra.
0: Zákazníci si tak budou muset na některé objednávky počkat do chvíle, kdy se počasí trochu umoudří. A u rozmaru počasí zůstaneme, už zítra startuje na Hluboké festival Hrady CZ a místo deště tentokrát dorazí pořádné vedro. Organizátoři proto dovolí každému návštěvníkovi přinést si do areálu jednu láhev vody o objemu až 2 litry na osobu a den. Nezapomínejme ani na pokrývku hlavy a opalovací krém. V prezidentských volbách za rok a půl by vládní kabinet neměl stavět svého kandidáta, řekl to ministra zahraničí Macinka. Podle něj by měl být prezidentem člověk z občanské společnosti bez vládní podpory, jinak by šlo o nominanta jedné politické skupiny proti kandidátovi opozice. A česká cyklistika slaví evropské zlato. 17-letá Barbora Bukovská vyhrála ve švýcarském Monte Saneri juniorský závod v short tracku na horských kolech a vylepšila loňské stříbro. Druhé závodnici nadělila 4 sekundy. Bukovská je zároveň úřadující juniorskou mistryní světa i Evropy v cyklokrosu.
13: Užijte si skvělou cestu parníkem z Českých Budějovic na Hlubokou. Pravidelná linka za každého počasí po celé léto. Více na Lodní doprava info.
0: Pásu mezi Krumlovem a Suchdolem nad Lužnicí na startu odpoledne operovaly srážkové mraky. Uvidíme, jestli se občasné sprchy dočkáme i jinde. Předpověď hlásí při zvětšené oblačnosti přehánky hlavně na východě regionu a zítra zase vedro. Naměříme prý i 8:30 a přehánky či bouřky dorazí spíš na večer a ještě k tomu jenom lokálně.
10: Hit Radio Faktor.
14: Krásný, i když horký čtvrtek, jste s Hit Radiem Faktora dneska na poslední odpolední show s Androu Ivaničovou, tak se do toho pustíme.

0: Hit Radio Faktor.
1: Zlepši si náladu.
2: I tento hit od Miraj na letošních Hradech CZ dostane zelenou. A kdyby vám to bylo málo, tak zveme všechny klienty kooperativy do Playhouse. Chillzóna, fotbálek a čisté toalety bez fronty. Kooperativa. Pojišťovna pro život, jaký je.

Jeden z nejoblíbenějších českých hitů letošního roku, Eva Farná a Miraj, Vzpomenej si. Už zítra to vypukne Hrady CZ tady u nás na jihu a mě v souvislosti s tím napadlo, jak to máte vy se spaním na festiácích. Já jsem s tím do třicítky byla docela v pohodě, jezdila jsem i na 4 dny na festiák a tak nějak jsem snesla cizí chrápání, zvracení a další věci, co se ve stanových městečkách dějou. No ale dneska už radši jedu spát domů do svý vlastní postele. Co vy, faktoráci, spíte na festiácích, abyste si to užili se vším všudy, nebo radši vyrážíte domů? Pojďte to se mnou rozebrat na našem WhatsAppu na čísle 724 883 596. No a já vám zatím zahraju. Tohle je Sean Baker. Hey, hi, hello.

0: Jste s Hitrádiem Faktora, tohle byl hit od Bensona Boona, Beautiful Things. Dneska jsem se s váma rozhodla rozebrat téma spaní na festiácích, protože zítra se hodně z nás vydává na Hrady na Hlubokou a vypadá to, že stanový městečko úplně prázdný nebude. Karel napsal: spím ve stanu, protože po půlnoci už bych domů stejně netrefil a ještě bych si nemohl dát ani pivo. Lukáš se přidal do debaty taky a píše: jo, stan je základ, sice se moc nevyspím, ale ráno je fajn zjistit, že jsem se aspoň probudil ve správném kempu. Napsala i Pája: spíme v kempu, ale jen když neprší. Posledně jsme místo festivalu absolvovali kurz přežití v bahně, tak to jsme si užili na Hradech všichni několikrát. A pak tu mám dvě zpřízněné duše, Lucku, která napsala: když jsem byla mladší, tak jedině stan, dneska jedině penzion. A taky Martu: nikdy, po koncertě sednu do auta a jedu domů, potřebuju sprchu, normální postel a ráno kafe z hrnku a ne z kelímku. Ale zase jako kafe z kelímku má větší závan dovolený pro mě třeba. Každopádně doufám, že se aspoň trochu vyspíte, pokud vás čeká víkend ve starovém městečku. No a na Hit Radio Faktor vás už za chvíli čekají další hity. Mám tu pro vás DJ a taky Nickelback. Hit Radio.
1: Proto žádáme, abyste třídili plasty. Dáte jim šanci na další využití. Konec hlášení.
2: Tati, slyšel jsi to? Tak to by mě zajímalo, jak se plasty recyklují. Třeba tahle petka. Co se stane, když ji hodím do žlutého konťáku?
3: To jsi správně zvědavej. No, zrovna nedávno jsem o tom čet. Vytříděním dobrodružství petky teprve začíná. Plasty ze žlutého kontejneru se odvezou na třídící linku, kde se dotřídí podle druhů. Tvoje petky konkrétně podle barev.
2: Aha, tak to zní opravdu dobrodružně. A co dál? Rovnou se z nich udělají nové petky?
3: Ne. Na to si ještě chvíli počkají. Slisují se do balíků a putují k recyklačním firmám. Tam se rozemelou, vyperou a přetvoří na malé plastové kousíčky. Těm se říká flakes.
2: A z těch flakes se dělají zase nové lahve na vodu nebo na limonády?
3: Ano, a nejen ty, ale taky třeba vlákna do mikin nebo spacáků, dokonce i na koberce.
2: Takže moje láhev od limči může být příště mikina? Hustý.
3: Přesně. Každá petka má šanci na nové využití. Jen ji musíš hodit do správného kontejneru.
2: Jasný, žádný problém. Dopiju, zmáčknu a vytřídím do žluté.
4: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
5: Fenomén Šance Liga je zpět. A s ní také speciální funkce, které posouvají sportovní zážitek na novou úroveň. Užijte si multidimenzi, sestřihy, živé statistiky, klíčové momenty a zpětné přehrání. Všechny zápasy fotbalové Šance Ligy sledujte exkluzivně na jednom místě. Na OnePlay.
6: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte, třeba jen proto, že je středa. Albert.
7: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
8: Hit Radio.
9: Zlepši si náladu.
8: Zlepši si náladu.

15:27 a na Hit Radio Factor DJO a End of Beginning. Víkend se nám blíží a s ním i naše druhá letošní summer party na Hit Radio Factor. Co to znamená pro vás? Jen to, že my vás tady celý víkend budeme zásobovat těma nejlepšíma letníma hitama, který vám budou dělat dokonalou kulisu k páteční i sobotní zahradní party nebo kválení u bazénu. S náma se o víkendu prostě ocitnete v plážovém baru a v tom případě nemůže chybět ani hit od Mikea Candice a Evelyn One Night in Ibiza a jako ochutnávku si

0: Venku je 35 stupňů, ale život je krásný, aspoň to teď na Hitrádiu Faktor tvrdili Krištof. O tom, jestli čokoláda je nebo není zdravá, se vedou sáhodlouhý diskuze. A protože jsme lidi a většina z nás má ráda čokoládu, tak se furt dokola dělají nějaký průzkumy, jak to s její ne zdravostí teda je. Nově přišly věci z Baylor College se zjištěním, že čokoláda pomáhá udržovat zdraví cévy, které zásobují srdce. Díky tomu teda v konečném důsledku může být každodenní konzumace čokolády prospěšná pro vaše srdce a snižovat riziko vzniku ischemické srdeční choroby. Ale víte, jak to je. Důležitá je volba kvalitní čokolády a hlavně nesníst celou tabulku. Ale co když mě u toho nikdo nevidí? To se to pak nepočítá, ne?
1: Tě máš řešit, kam pojedeš a co tam zažiješ. Ne kde vezmeš na benzín, o ten se ti postaráme my. Dokonalá desítka. 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 000 ve tvé nádrži. Každý pátek odpoledne na Hit Rádiu až do konce prázdnin. Dokonalá desítka. Víc benzínu, víc zážitků, víc léta. Zlepši si náladu.
2: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
3: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
4: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory Green Island 450 gramů za 29,90. Albert.
5: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
6: Mirá.
5: Rybičky. Hrady.cz. 31. července a 1. srpna. Zámek Hluboká nad Vltavou.
6: Migové.
5: Harley.
6: Single X.
5: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 31. července a 1. srpna v Hluboké nad Vltavou za podpory Hit Rádia Faktor.
7: Hlavní partneři. Krušovice Bohem a Coca-Cola.
5: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
8: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
9: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
10: Tomáš Fiala, ředitel nemocnice Strakonice.
11: Péče o zdraví žen je jednou z oblastí, na které nám opravdu záleží. Každý den poskytujeme odbornou péči ženám v různých životních etapách. Od prevence a léčby gynekologických obtíží až po péči v těhotenství, při porodu i po propuštění do domácí péče. S respektem, citlivostí a důrazem na špičkovou medicínu.
10: Gynekologicko-porodnické oddělení nemocnice Strakonice. Péče o zdraví žen v každé životní etapě.
12: Zažijte triumf na vlastní kůži. Léto, volná silnice a britský charakter, který nejlépe poznáte až za řídítky. Od 31. července do 2. srpna vás zveme na Triumf Demo Days v Machmotors České Budějovice. Vyzkoušejte si různé modely Triumf a zjistěte, který vám sedne nejlépe. Přijďte se svést, porovnat jednotlivé motorky a užít si 3 dny plné světa Triumf. Machmotors České Budějovice. Triumf se nevybírá podle parametrů. Triumf se musí projet.
13: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro anglickou slaninu speciál 100 gramů za 19,90 a čokoládu Milku v Bila klubu za 27,90. Bila, to dobré začíná u nás.
1: Hit Radio Faktor.
14: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Hlava, ramena, kolena, palce v anglický verzi od Offenbach na Hitradio Faktor. Teď si dáme rychlej pohled na silnice.
1: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech. Pozor na Prachaticku. Bouralo se na úrovni obce Žárovné. Kousek od kiosku se zmrzlinou se potkali tři osobáky. Srážka motorkáře se vyšetřuje v Pracejovicích na Strakonicku a opatrně taky v Budějcích za kruháčem u Globusu směrem na Hlubokou. Tady se řeší ťukanec dvou osobáků neštěstí bez zranění. Přejeme šťastnou cestu a vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
7: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
6: Všude zdejší, všude je fajn.
8: Sbor dobrovolných hasičů Chlum nad Malší pořádá 1. srpna od 15 hodin tradiční chlumské slavnosti. K tanci a poslechu hraje Zalužanka a od 20 hodin hraje kapela Chlapi v sobě. Čeká vás pestrý program, včetně soutěží, skákacího hradu, bohaté tomboly a nebudou chybět ani dobroty z ohně. Těší se na vás hasiči z Chlumu nad Malší.
9: Prosecco přesně v italském stylu?
10: To je Mionetto.
9: Kvalitní prosecco s ležérním šarmem?
10: Mionetto.
9: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140-letou tradicí?
10: Mionetto.
9: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží?
10: Mionetto. Víc než jen prosecco.
11: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
12: On air.
13: Online.
12: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Faktor.
1: Hezké odpoledne, máme 16 hodin, krátké zprávy pro jižní Čechy přináší Pavel Ferenčík. Lidé by v horku neměli nechávat lahev s vodou nebo dalšími nápoji příliš dlouho na přímém slunci, hlavně pokud už je otevřená. Při vysokých teplotách se totiž zvyšuje riziko množení bakterií. V horku vydrží nejdéle nezávadná voda ve skle nebo v kvalitní nerezové lahvi. Korunovační klenoty na dosah a noc v císařském stylu. Jindřichohradecký zámek už od soboty nabídne dvě nové výstavy. Návštěvníci uvidí mistrovské repliky českých korunovačních klenotů, zrekonstruovanou barokní císařskou ložnici i vzácné předměty z majetku panovnických rodin. Výstavy potrvají až do 1. listopadu. Velká proměna bývalého hotelu Bobík ve Volarech se odkládá. Jak píše JČTK, zastupitelé neschválili, aby město ručilo budovou za úvěr ve výši zhruba 80 milionů korun. Vzniknout měla nová restaurace, kuchyně, zpracovna zvěřiny i wellness. Nutné opravy ale budou pokračovat. A český rekordman ve skoku do dálky Radek Juška přijde kvůli zranění stehna o srpnové mistrovství Evropy v Birminghamu. V nominaci je 52 atletů. Svaz to dnes oznámil na svém webu.
14: Užijte si skvělou cestu parníkem z Českých Budějovic na Hlubokou. Pravidelná linka za každého počasí po celé léto. Více na Lodní doprava info.
1: Jdeme na počasí, hodně pít, dělat toho málo a zůstat schovaní ve skýnu, jak bude, všichni víme, zítra až 8.30 a přehánky či bouřky při zvětšené oblačnosti dorazí jen místy. A ještě k tomu až na večer.
12: Hit Radio Faktor.
0: Doufám, že už jste na cestě někam za schlazením k vodě a pokud jo, tak já tu pro vás mám hit na cestu. Guru Josh Project.
15: Hit Radio. Here's my key. Philosophy. A freak like me just needs infinity.

Jedna z těch novějších věcí na Hit Radio Faktor, Ray a hit Where is my husband. Do Halloweena je sice ještě daleko, ale některý lidi prostě baví děsit ostatní. Proto si jeden týpek v Yellowstoneu na sebe oblíknul kostým bizona a v něm hodil turisty po tomhle národním parku. Kostým sice vyrobil doma, ale vydržel v něm nahánět lidi 2 hodiny. Pak ho teda dopadli strážníci zrovna ve chvíli, kdy se v parku pokusil přidat ke skutečnému stádu bizonů. Tak přemýšlím, za co byste se museli převlíct u nás, abyste mohli děsit lidi někde v národním parku, a napadá mě jedině divočák, protože medvědi k nám ze Slovenska naštěstí ještě nedorazili. Ale pokud do toho půjdete, úplně bych se na vašem místě nepřidávala ke stádu divočáků, zvlášť teď, když mají mladý. Bachyně by vám to totiž úplně nedarovala, bych řekla. No a taky vám řeknu, že už teď tu mám další hit. Damiano Davitého, Romantika, Next Summer.

0: Studentská pláň Marka Ztraceného. Do největšího koncertu v českých dějinách zbývá 8 dní.
1: Hodně štěstí, hodně zdraví, než se všichni znova uvidíme. Mám vás rád.

0: Tohle byly naše cesty Marka Ztraceného živě z Edenu a jestli chcete tenhle hit naživo jako slyšet naživo a zažít tu neuvěřitelnou husí kůži, kterou vám způsobí, tak teď poslouchejte. Až do pondělí se můžete zapojit do naší instagramové soutěže o lístky na Marka Ztraceného, který se tentokrát rozhodnul zmocnit Pražský letní. Ty nejlepší hity, který znáte, atmosféra, kterou Marek prostě umí, a to všechno zadarmo s lístkama, který dostanete od nás, od Hit Radia Faktor. Otevřete Instagram, najdete si soutěžní příspěvek na našem Instagramu Hit Radio Faktor, splňte jednoduchý úkol a v pondělí 3. srpna se dozvíte, jestli jsme vás vylosovali. Takhle jednoduchý to je, tak hodně štěstí. Hit Radio.
1: Doplavek už zhubnout nestihneme. Ale říjen, ten ještě můžeme zachránit. Poslouchej tento víkend Hit Radio a vyhraj 2měsíční vstup do CrossFit gymu Fun Factory. Na našem webu nominuj hit, který ti vždy zlepší náladu. Až ho o víkendu uslyšíš společně se svým vzkazem. Volej 800 937 937. Hit, který se vyplatí. Už tento víkend na Hit Radio. Hit
2: Radio. Přijďte 10krát a vyhrajte. Letní výzva Fun Factory je v plném proudu. Hrajte o více než 400 cen v hodnotě přes 1 milion korun. Více na funfactory.cz.
3: Porcinkule je zpět. Od pátku 31. července do neděle 2. srpna ožije Jindřichův Hradec tradiční porcinkulí. Čekají vás pouťové atrakce, večerní koncerty i skvělá atmosféra v centru města. Neděle pak nabídne to nejlepší. Slavnostní mše svaté, pouťové stánky i koncert klaretu. Porcinkule v Jindřichově Hradci. Přijďte si užít léto naplno.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90 a cukr krystal 1 kg za 14,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Jupí, kapitán Kašpárek pluje do Mirotic.
6: A s ním i Vítě Marčík a dalších 12 divadel.
5: Stand up, balet, timber sport,
6: zážitkový doprovodný program
5: a 7 skvělých koncertů.
6: Hlavní hvězdy,
5: totální nasazení a David Kraus
6: a Gypsy Brothers.
5: Přijďte na festival
6: Mirotické setkání loutek a hudby
5: 14. a 15. srpna. mirotickesetkani.cz.
7: V Česku se odteď bude jezdit líp. Přijeď si pro plně elektrické SUV Leap Motor. Nový B10 s dojezdem až 434 km a spolehni se až na 13 servisů po celém Česku. Jezdí líp. Leap Motor.
8: Auto Future. Okružní České Budějovice. www.auto-future.cz.
9: Jasně, já ti splním přání, Trio.
10: Ryba jo.
9: Chytrý mozek.
10: Bujné svaly.
9: Kila dolů bez námahy.
11: Ryba, ryba, ryba, ryba jo.
12: Sladkovodní ryba? Tak v čem je háček?
13: Hit Radio. Když jedete na dovolenou. Volám, volám, volám. Nebo trčíte v dopravní zácpě. Rychlost vaší cesty nezměníme. Můžeme vám ale zlepšit náladu. Léto zní líp s Hit Radiem. Hit Radio.

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me?
1: Are you with me? Se na Hit Radio Faktor ptal Lost Frequencies a já se ptám, kam můžete o tom horkým víkendu, který nás čeká, vyrazit vy.
2: Kam vyrazit?
1: Jestli chcete vidět, jak vypadá pravý jihočeský zlato, tak si zajeďte do Prácheňského muzea v Písku, kde probíhá výstava Terra Aurea. 21 kousků přírodního zlata, který se povedlo najít na Vodňansku, je k vidění do 7. září každý den od 9 do 18 hodin. Do Třeboně vyražte v sobotu 1. srpna na slavnosti nabídnou prezentaci třeboňských lázní, kulturní program, řemeslné trhy, zábavu pro rodiny s dětmi i ukázky kineziotejpování. Trhy začínají už v 9, ale slavnostní zahájení je plánovaný na 10. hodinu dopoledne. To pátý ročník rodinného historického festivalu Oživlý středověk nabídne v Česticích na zámku v sobotu 1. srpna středověkou hudbu, tanec, dělostřelce, ukázky historického ležení, zbraní, lukostřelbu, hru pro děti a další historickou zábavu. Atmosféru doplní vystoupení například středověký kapely Jera Band, tanečnic srdcové ESO a dělostřelců Darkness. Akce začíná v 1 a vstupný je 150 korun, děti zaplatí jen padíka.
2: Více tipů najdete na hitradio.cz.

0: turns slowly. It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams. Tohle byly na Hitrádiu Faktor All City, jejich Fireflies. Benzín i nafta pořád zdražujou a komu by se teda nehodilo až 10 000 na tank kartu Easy od Orlenu? No asi každému a u nás si můžete vyhrát každý pátek mezi 12 a 15 hodinou. Stačí vám znát odpovědi na 10 otázek s jednoduchou číselnou odpovědí, třeba kolik životů má kočka nebo kolik krčních obratů má žirafa, a za každou správnou odpověď se vám na vaší tankkartu Easy připíše tisícovka. No a když budete vědět všechny odpovědi, tak je desítka vaše. Móňa si v pátek přišla na 8 tisíc, tak kdo z vás to tenhle pátek trumfne?
1: Hit Radio. Hit Radio. Milovali jste je. Pouštěli od rána do večera. Ty největší hity 90. let, co modelují husí kůži i dnes. Devadesátky non-stop, to je nové Hit Radio 90. Naladíš přes aplikaci Rádia.cz a nově také v DABu. Zavři oči. Cítíš to? Takhle chutná léto. Pořád stejně. A děti kolik chce. Tohle byla tvoje první diskotéka. Tohle bylo tvoje první léto na vlastní pěst. A tohle je léto, co si pamatuješ nejlíp. O víkendu 1. a 2. srpna hrajeme všechna tvoje léta najednou. 30 let těch nejlepších letních hitů v jediném víkendu. Startujeme v pátek v 15 hodin.
2: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
3: Mirá.
2: Rybičky. Hrady.cz. 31. července a 1. srpna. Zámek Hluboká nad Vltavou.
3: Migové.
2: Harley.
3: Xindle X.
2: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 31. července a 1. srpna. Zámek Hluboká nad Vltavou.
4: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
2: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
5: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
6: Dózy a nože nyní v Penny. A navíc v akci. Nektarinky volné kilo za 34,90 a vepřová kýta bez kostí kilo za 54,90. Penny.
7: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady.
8: Vinetu!
7: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
9: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
10: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
9: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
11: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
1: Hit Radio Faktor.
12: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit
13: Radio. Nechám otevřený dveře, kdyby přišel déšť, nebo ztratila si cestou klíč.

0: Dvě minuty před 17. hodinou na Hit Radio Faktor Shakira s hitem Hips Don't Lie. A já nelžu, když řeknu, že se teď podíváme na situaci na silnicích.
1: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech, cestu na Hlubokou na výjezdu z Budějic kruháč u Globusu komplikoval ťukanec dvou osobáků, teď už ale místem projedeme s komplikacemi ještě zhruba půl hodiny, ale počítejme u Žárovné na Prachaticku. Tady se došetřuje srážka tří osobáků. Všem za volant přejeme šťastnou cestu, hlavně v klidu a kdyby něco, vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
2: Letní výprodejové slevy až 60% na všechny matrace a polštáře. Letní slevy až 60% na spíme.cz.
3: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
4: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
5: Safari Resort Hluboká u Borovan.
6: Každé úterý dětské divadlo, řemeslné čtvrtky, každodenní zážitky se zvířátky, zábava po celé léto.
5: Safari Resort CZ.
7: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například bylinou limonádu Kofola Multipack za 89,90. Legendární staropramen desítku půl litru za 10,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
8: V Ternu nyní v akci. Pivo Birel, půl litru ve skle za 13,90. Instantní káva Jakobs Velvet, 200 gramů za 129,90. Ryze české Terno.
9: Svijany k letním zážitkům prostě patří. Čas na tradičně vařené české pivo je i dnes. Svijany, srdeční záležitost.
10: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Faktor.
1: Je 17 hodin, krátké zprávy pro jižní Čechy a Pavel Ferenčík. Dobré odpoledne. Děti v Budějcích mají nové místo na hraní. Hřiště v Mánesově ulici prošlo obnovou a přibyly na něm nové atrakce. Další areál tak vzniká v háječku u hvězdárny. Tématem bude sluneční soustava. Mají tu být modely planet, trampolína a kolotoč. Hotovo bude na konci prázdnin. Nakleď teď raději ze vlastní svačinou. Nejvyšší hora Blanského lesa láká v horku za chladnějším vzduchem, na vrcholu ale došla voda. Restaurace je proto až do odvolání zavřená a funguje pouze výdejní okénko. Nahoru se dostaneme pěšky, na kole nebo lanovkou. Japonská automobilka Toyota Motors v první polovině roku udržela pozici největší automobilky světa podle prodeje aut. Všechny značky ze skupiny prodaly po celém světě téměř 5,4 milionu vozů. Prodej však poprvé za poslední dva roky klesl o necelá 3%. A 10 dnů po prohraném finále mistrovství světa 0-1 se Španělskem se hvězdný argentinský fotbalista Lionel Messi vrátil k tréninku ve svém týmu Inter Miami. 39-letý útočník vynechal po reprezentační přestávce dva zápasy MLS a také středeční utkání hvězd.
11: Užijte si skvělou cestu parníkem z Českých Budějovic na Hlubokou. Pravidelná linka za každého počasí po celé léto. Více na lodní doprava info.
1: Peřiny dneska v noci můžeme hodit do kouta a na nějaký velký tulení bych to taky neviděl. Stupnice teploměrů sice klesnou na 18 až 21, ale vzduch ten se ani nehne. Zítra přes den opět pofrčíme na vlně veder, naměříme ji 8:30 a občasné přehánky či bouřky nám meteorologové slibují spíš k večeru, ale jenom místy.
10: Hit Radio Faktor.
0: Před posledním červencovým odpoledním vám dělá na Hit Radio Faktor společnost Andrea a teď už budu sticha a zatančím si s váma.

0: tak všechno mám.
1: Ladíte Hit Radio Faktor a tohle byla Poetika s Hitem Blízko. No a hodně blízko je i festival Hrady.cz tady u nás na jihu. Už zítra to začne. Se mnou je na telefonu Klára Bobková, mluvčí festivalu. Kláro, já vás zdravím.
2: Také zdravím.
1: Festival se po dlouhých 15 letech na Rožmberku letos stěhuje na Hlubokou. Proč právě sem a co pro návštěvníky bude nový nebo jiný?
2: No tak na Rožmberku to místo bylo magické, nádherné. Rozhodně to není z důvodu, že by se nám to nelíbilo. Bohužel ale, když třeba nebylo úplně dobré počasí, tak ten areál byl poměrně, jak byl svažitý, tak tam byly dost jakoby technické problémy, pak tam třeba i logistické. Dostat se tam, dostat tam techniku, prostě postavit to tam, takže v podstatě i trošku na úkor pohodlí samozřejmě diváků. Takže když se prostě po letech organizátorům naskytla příležitost se přesunout na obdobně krásné místo, jakým bez pochyby Hluboká nad Vltavou je, tak

0: je tento kivadlový bus zase odveze zpátky z festivalu. Jedna cesta bude stát tímto festivalovým kivadlovým busem 50 korun.
1: Já už jenom doplním, že zastávku kivadlového autobusu najdeme v Budějicích vedle vlakového nádraží, odkud jezdí i náhradní autobusová doprava při Výlukách. No a do Munic ale můžete jet i vlakem nebo třeba na kole. Na to, jak to na Hradech zítra bude s placením, se podíváme za chvíli. Teď ale hity Robin Schulz, In Your Eyes.

0: hit rádiu Faktor Coldplay Little Sims a Burna Boy v hitu We Pray. Už zítra nedaleko Hluboký nad Vltavou odstartuje putovní festival Hrady CZ. Jižní Čechy jsou jeho letošní čtvrtou zastávkou a my si povídáme s mluvčí festivalu Klárou Bobkovou. Už jsme probrali dopravní omezení a kyvadlovou autobusovou dopravu. Teď ale pojďme vyřešit parkování. V areálu festivalu všechno zaplatíme bezhotovostně, k tomu se ještě dostaneme. Jak to ale bude s platbou za parkování, když na místo přijedu autem?
1: Co se týče parkingu, který není přímo v areálu festivalu, ale vlastně před areálem, tak tam je platba možná pouze v hotovosti. 300 korun za vlastně festivalové parkování, takže prosíme, mějte připravenou i hotovost, alespoň na parkování.
0: Takže 300 na parking a pak mi stačí kreditka, protože v areálu všechny platby probíhají bezhotovostně pomocí čipu. Jak to s ním funguje? A co pak s penězma, kterými na tom čipu zbydou?
1: Čip si můžete nabít v areálu festivalu na všech, jako tam jsou dobíjecí místa, takže tam prostě přijde vlastně s festivalovým, když ukážete vstupenku, dostanete u vstupu náramek s čipem, s tím čipem dojdete k viditelně označenému dobíjecímu místu a dobijete si tam, převedete tam vlastně jakoby svoje peníze na to, buď přes kartu, nebo i hotově, pokud chcete. Je tam teda nějaký prostě poplatek za to první nabití, pak už je to bez poplatku. Chodíte tam s náramkem, platíte všechno teda s tím přiložením toho čipu k tomu jejich pípách, při placení stejně, jako kdybyste platili platební kartou. A ten zůstatek, který vám tam případně zůstane, si potom můžete nechat převést na klasicky prostě na svůj účet. Stáhnete si případně tu aplikaci NFC Tron a ta vás už navede.
0: Skvělý, děkujeme moc a těšíme se zítra na Hradech. Poprvý na Hluboký.
1: Děkuji také a přeji návštěvníkům, kteří na Hlubokou na Hrady.cz míří, příjemnou zábavu.
0: Užijte si Faktoráci Hrady a všechny informace najdete taky u nás na webu v sekci novinky. Kolega Pavel Ferenčík se s tím článkem dal dost práce, tak mu na to klikněte. Ať má radost.
2: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například kaktus, vodová zmrzlina, multipek za 79,90. Opávia Bebe Dobré ráno, cereální sušenky za 50 korun. A Borotalko, Deospray Roll-On nebo Deostick za 64,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
3: Letní novinkou pro tento týden jsou Sweet Chili Twister nebo Sweet Chili Zinger.
4: A s kódem KFC Léto si vychutnáte novinky i klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
3: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
4: Tak využijte kód KFC Léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
3: Více informací v restauracích KFC.
5: Navštivte rodiště Jana Žižky z Trocnova a zažijte středověk na vlastní kůži. Archel Skanzen Trocnov nabízí interaktivní zážitek pro děti i dospělé. Prozkoumejte Zemanský dvorec, osadu, památník i naučnou stezku. Navíc jsme pro vás otevřeli i nové návštěvnické centrum. Všechny akce a info na novém webu Archel Skanzen Trocnov.
6: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
7: Alegria firma na zážitky nabízí letní vodní adrenalin.
8: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
9: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
10: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
11: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
10: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
12: firmanazážitky.cz.
13: Hit Radio.
14: Zlepši si náladu.
13: Zlepši si náladu.

Hit When We Were Young s ním na Hit Radio Faktor David Guetta a Kim Petras. Dokážete si představit, že by čtvrtek byl novej pátek? Že by byl posledním dnem v týdnu, kdy jdete do práce? Už jste určitě slyšeli o tom, že některé státy tohle zavedly. A teď po nějaký době se zjišťuje, jaký to má dopad na zisky, firemní kulturu a taky ty zaměstnance. Do tohle průzkumu se zapojilo 140 firem různě ve světě, včetně Ameriky, Británie nebo třeba Nového Zélandu. A část lidí v těch firmách přešla na čtyřdenní pracovní týden a část zůstala na klasice. No a ukázalo se, že ti s kratším pracovním týdnem líp spali, prakticky vymizel pocit vyhoření. A pozor, byli víc spokojení se svojí prací. Tak ono, kdo by nebyl spokojený, kdyby za stejný peníze dělal o den míň, že jo? No ale co je důležitější pro ty firmy, to je samozřejmě zisk. A paradoxní je, že prosperita firem, kde zaměstnanci přešli na zkrácený týden, nějak neklesla a udržela si stejný trend, který měla i s pětidenním pracovním týdnem. Chápu, že to asi nejde ve všech odvětvích, ale já osobně bych se rozhodně nebránila. A jestli mi teď poslouchá nějaký ředitel firmy, zkuste se nad tím aspoň zamyslet, jo? Děkujem. Ode mě pro vás už teď na Hit Radio Faktor další hit, postaraj se o něj Vanastovky.

0: Ve čtvrtečním odpoledni na Hitrádu Faktor Vice a Lania s hitem Stars. Tak jste se dočkali, faktoráci, je čas vrátit se ke starým pořádkům. Dneska jsme si naposled dali odpolední show spolu, od zítra už se za váma vrací Jana Křížová a se mnou se uslyšíte zase v sobotních odpolednech. Tuhle sobotu teda ne, to jsem na Hradech stejně jako my všichni z Hitrádia Faktor, ale hned tu další to budu. Pojďme si teda spolu užít těch posledních několik hitů, který zbývají do 18. hodiny. Zazní třeba Rehab, Dasha nebo Imagine Dragons. No a já se tady na vás na Hitrádiu Faktor budu těšit zase příště. Čau!
1: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
2: Všude zdejší, všude je fajn. Z chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte? Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.
3: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na Allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
4: Zažijte triumf na vlastní kůži. Léto, volná silnice a britský charakter, který nejlépe poznáte až za řídítky. Od 31. července do 2. srpna vás zveme na Triumph Demo Days v Mach Motors České Budějovice. Vyzkoušejte si různé modely Triumf a zjistěte, který vám sedne nejlépe. Přijďte se svést, porovnat jednotlivé motorky a užít si 3 dny plné světa Triumf. Mach Motors České Budějovice. Triumf se nevybírá podle parametrů. Triumf se musí projet.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A z aplikace Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Hit Radio Faktor.
7: Zlepši si náladu.
6: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech. Připomínám, že počíná zítřejším ránem má dojít k otevření nového úseku jihočeské D3 těsně před hranicemi u Dolního Dvořiště, tak nám ráno klidně dejte vědět, jak to tady jezdí. Vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
3: Spíme.cz. Letní výprodejové slevy až 60% na všechny matrace a polštáře. Letní slevy až 60% na spíme.cz.
4: Už tam bude?
5: Nech toho!
4: Raději už tam bude?
5: Přestaň! Štěl mě vedro!
6: Pohodová cesta? To chce kuře.
4: Mňam.
6: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
7: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
8: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
9: Co nabízí budějovický koncept Lana slovy zakladatele Jiřího Borovky?
10: Koncept Lana najdete na březích Vltavy a Malše. Nejsme firma na zážitky. Zážitky totiž tvoříme. Zkuste s námi vyhlídkovou plavbu historickým centrem Budějovic a uvidíte sami.
9: To zní skvěle. Více na www.plavbybudějovice.cz.
11: Hey, this is Ava Max. All the hits.
12: Svijany k letním zážitkům prostě patří. Čas na tradičně vařené české pivo je i dnes. Svijany, srdeční záležitost.
1: On air.
0: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
13: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv přeje Lucie Daňková. Zrušení 9. tříd základních škol není na pořadu dne. Ministr školství Robert Plaga to řekl po schůzce s premiérem. O zkrácení docházky na základních školách před časem mluvil šéf sněmovny Tomio Okamura, ale také premiér Andrej Babiš. Údajná úspora 50 miliard korun, jak Okamura tvrdí, je podle ministra nereálná. Vodní radovánky na Slapech přerušil zásah záchranářů. V oblasti Chotilska narazil vodní skútr s dětmi do skály. Na místě jsou 3 zranění, z toho jedna dívka vážně. Pokračuje mluvčí středočeské policie Vlasta Suchánková.
14: Na skútru měly být 3 osoby. Jednalo se o dospělého muže a 2 nezletilé dívenky. Všem třem se podařilo z vody dostat ven. Všichni utrpěli zranění. V současné době jsou v péči lékařů.
13: Dechová zkouška u řidiče na skútru je negativní, policie teď zjišťuje příčinu nehody. Na německých silnicích hrozí zítra a o víkendu největší zácpy z celého léta. Dopravní situace bude komplikovaná na jihu země, kde ve dvou velkých spolkových zemích začínají prázdniny. K lidem, kteří vyrážejí na dovolenou, se přidají ti, kteří se vrací. Fotbalisté Hradce Králové se dnes pokusí stvrdit úspěšný vstup do sezony a nečekaný postup do další fáze kvalifikace Evropské ligy. Do domácí odvety druhého předkola nastoupí proti Tremze po výhře 1-0 v Norsku. Zápas v Malšovické aréně má výkop v 7 večer.
15: Užijte si skvělou cestu parníkem z Českých Budějovic na Hlubokou. Pravidelná linka za každého počasí po celé léto. Více na Lodní doprava info.
13: Další velmi teplá noc, často tropická, od západu přechodně oblačno, nejnižší teploty 22 až 17 stupňů. Zítra ale nadále horko, jasno, polojasno, později odpoledne a na večer v severozápadní polovině přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 35 až 39 stupňů, na severu Čech nepatrně chladněji. Vítr bude v bouřkách zesilovat.
16: Co se děje, to už víte. My vám k tomu teď naservírujeme ty nejlepší hity minulosti. Startuje hudební speciál Hit Radio Classic. Michal Pospíchal, hezký čtvrtek.

Tonight, New Kids on the Block. Tohle je čtvrtek na Hit Radio. Hit Radio Classic, to je hudební speciál plný toho nejlepšího, co se skrývá v našem hudebním archivu. 80, 90, taky ty největší hity milénia. Toho máme plný playlist a až do 21. večerní. Tak doufám, že vám tyhle tři hočky nostalgie vyladí den. Další hit se jmenuje Sledgehammer. Možná už trošku tušíte, že příští 4 minutky nám společnost bude dělat legendární

0: Adele, Book and Candle, tohle je opravdová klasika, písnička Rescue Me. V uších máte Hit Radio, hudební speciál Hit Radio Classic. What a Feeling, to je pecka, kterou pro vás máme nachystanou dál. Hit, za kterým stojí Irene Cara, písnička, která se objevila v legendárním snímku Flashdance. Dodnes jeden z nejznámějších osmdesátkových soundtracků. Mimochodem, autorem hudby je další velké jméno, Giorgio Moroder. Tak tančit budeme na Hit Radio už za chvilku. Hit Radio.
1: Porcinkule je zpět. Od pátku 31. července do neděle 2. srpna ožije Jindřichův Hradec tradiční porcinkulí. Čekají vás pouťové atrakce, večerní koncerty i skvělá atmosféra v centru města. Neděle pak nabídne to nejlepší. Slavnostní mše svaté, pouťové stánky i koncert klaretu. Porcinkule v Jindřichově Hradci. Přijďte si užít léto naplno.
2: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
3: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
4: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
1: Turistky na pláži u Severního moře, který tam vlezli a normálně si tam čistili zuby, myli si tam vlasy a dokonce se holili. A to jako všude, jo, nekecej. V tom moři.
2: Tak pojďme si říct, že tohle je poměrně netradiční ranní hygiena.
1: To musí být ty ryby úplně zmatený, jakože kde mají všechny keře najednou?
2: No, chudáci i ty mořský tvorové, jo, protože si představ, jo, že jsi chobotnici, plaveš si takto vodou, potkáváš svých starých známý, medúzu, čau kámo, ježka, mečouna a najednou bobr mořský. Aha, nový druh.
0: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

0: Hit Radio Faktor.
1: Zlepši si náladu.

Tenhle hlas jste určitě poznali. Richard Krajčo a s ním i skupina Krištof. Tahle písnička vládla éter poprvé v roce 2001. Skupina Krištof tehdy vydala úspěšnou desku Magnetické pole. Právě tam se Kosmošop objevil. Je to single v podstatě o útěku z takové té každodenní rutiny, možná z reality. Tak doufám, že zafungoval a že stejně dobrou roli zastoupí taky Eurythmics se svým hitem The Miracle of Love. Posloucháte Hit Radio a hudební speciál Hit Radio Classic.

0: Tohle je paráda, fantastická věc dvojice Nicole Kidman a Evan McGregor. Zpívali hit Come With Me. Tahle dvě jména znáte hlavně ze Stříbrného plátna. Písnička Come With Me je jednou z nejkrásnějších filmových milostných písní nového tisíciletí. V roce 2001 tenhle duet zazněl ve filmu Moulin Rouge. V tom snímku se objevila jinak řada dalších známých skladeb, třeba od Eltona Johna, Madony, skupiny Queen nebo Davida Bowieho. Come With Me vznikla ale originálně právě pro film. A co pak pro vás máme dál? Líbím třeba Depešáky nebo Afromena. Pro lepší náladu.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Prosecco přesně v italském stylu?
3: To je Mionetto.
2: Kvalitní prosecco s ležérním šarmem?
3: Mionetto.
2: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140-letou tradicí?
3: Mionetto.
2: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží?
3: Mionetto. Víc než jen prosecco.

0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio Faktor. Hit Radio.
2: Zažijte triumf na vlastní kůži. Léto, volná silnice a britský charakter, který nejlépe poznáte až za řídítky. Od 31. července do 2. srpna vás zveme na Triumph Demo Days v Mach Motors České Budějovice. Vyzkoušejte si různé modely Triumph a zjistěte, který vám sedne nejlépe. Přijďte se svést, porovnat jednotlivé motorky a užít si 3 dny plné světa Triumph. Mach Motors České Budějovice. Triumph se nevybírá podle parametrů. Triumph se musí projet.
3: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
4: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
5: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
6: Moderní internet www.starnet.cz.
7: Starnet internet.
8: I'm Miley Cyrus.
9: Hey, it's Teddy Swims.
10: To nejlepší z 80. 90. a milénia vám budeme hrát i v příští hodině. Pokračuje hudební speciál Hit Radio Classic. Michal Pospíchal, dobrý večer.

Are You Gonna Go My Way, to je hit, za kterým stojí Lenny Kravitz. Tohle byl jeden z nejikoničtějších rockových hitů 90. Ladíte hudební speciál Hit Radio Classic. Až do 21. večerní vám do uší dáváme to nejlepší z našeho hudebního archivu. Hrajeme ty největší hity za posledních 30 let. Na časové ose se teď konkrétně přesuneme do roku 2000. V jeho úvodu britsko-irské duo Moloko obohatilo hudební scénu i singlovkou The Time Is Now, která se objevila taky na jejich desce Things To Make And Do. Hrajeme na Hit Radio Classic pro lepší náladu.

0: Tohle jste určitě poznali. Jednu malou holku zpíval Martin Kuča a skupina Proud. Ladíte Hit Radio. A hudební speciál Hit Radio Classic, který v příštích minutách rozezní a rozespívá Madonna. What it feels like for a girl. To je velký hit, který pro vás máme nachystaný. A přidáme třeba ještě roxeťáky. Co vy na to? Od nich The Look už za chvíli. Dobrý večer z Hit Radio.
1: Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadů totéž. Stavby-legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.
2: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.

Hit Radio. Když jedete na dovolenou. Volám, volám, volám. Nebo trčíte v dopravní zácpě. Rychlost vaší cesty nezměníme. Můžeme vám ale zlepšit náladu. Léto zní líp s Hit Radiem. Hit Radio. Girls can wear jeans and cut their hair short, wear shirts and boots. Is it okay to be a boy? But for a boy to look like a girl is degrading.

Tohle jsou nezaměnitelný aha, velmi specifický zvuky, hudební styl. Ve čtvrtek večer posloucháte Hit Radio. Konkrétně hudební speciál Hit Radio Classic, ve kterém vám servírujeme možná teď někomu k večeři, tak ať chutná, to nejlepší z 80. 90. a milénia. Máme pro vás hity napříč žánry. Ten další chytnul vlnu, kdy se při přechodu z 90. do milénia začalo popularizovat eurodance, eurotrance, europop, Alice DJ a čistě pozitivní taneční skladba Celebrate Our Love. Pokud máte rádi třeba ATB, Fragmu nebo Lasgo, tohle se vám bude líbit.

0: Paul Young, Come Back and Stay. To jsme hráli na Hit Radio. Dobrý večer. Pokračuje hudební speciál Hit Radio Classic. Nekombinujeme pro vás jenom nejrůznější žánry, ale taky jazyky. A do příštích minut máme nachystanou třeba kombinaci češtiny a angličtiny. Je to tak. Česká skupina Support Lesbians, toho času zpívající anglicky, a jeden z nejzásadnějších hitů jejich kariéry, Sweet Little Something. I tomu budou patřit příští minuty na Hit Radio. Užívejte čtvrtek. Hit Radio.
1: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
2: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
3: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
2: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
4: Zažijte triumf na vlastní kůži. Léto, volná silnice a britský charakter, který nejlépe poznáte až za řídítky. Od 31. července do 2. srpna vás zveme na Triumf Demo Days v Machmotors České Budějovice. Vyzkoušejte si různé modely Triumf a zjistěte, který vám sedne nejlépe. Přijďte se svést, porovnat jednotlivé motorky a užít si 3 dny plné světa Triumf. Machmotors České Budějovice. Triumf se nevybírá podle parametrů. Triumf se musí projet.

0: Zlepši si náladu.
1: Hit Radio Faktor.
0: Hit Radio.
1: Nastup. Tenhle vlak tě sveze časem. Vítá vás nádraží 90. Cestup milénium. Konečná stanice Dnešek. Let těch nejlepších letních hitů v jediném víkendu. Startujeme v pátek v 15 hodin. Summer Party na Hit Radio. Léto je lepší s Hit Radiem.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
3: Tento týden u nás. Plnotučné mléko Albert litr s apkou za 9,90 a slunečnicový olej Majola litr s apkou pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.
4: Hi, this is Ed Sheeran.
5: Hi, this is Madonna.
6: Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic. Ještě hodinu vám budeme hrát to nejlepší z minulosti. Michal Pospíchal za mikrofonem. Dobrý večer.

Tohle jsou legendární Coldplay, jejich nezapomenutelný hit Yellow. Společnost vám při čtvrtku dělá Hit Radio a taky ty největší hity z 80., 90. a milénia. Posloucháte totiž hudební speciál Hit Radio Classic, který bude dál nabízet playlist plný hvězd. Koukám na to, Holly Johnson, Bára Basiková nebo třeba Moby, který nedávno potěšil Českou republiku. Prostě bude co poslouchat a bude to parádní. Tak díky, že ladíte.

Mr. Kiri, to je v podstatě taková charakteristika roku 1985. Tohle jsme tehdy slyšeli z každého rohu. Ladíte hudební speciál Hit Radio Classic. Ještě do konce hodiny pro vás máme výběr toho nejlepšího z 80., 90. a milénia. Tak to nebudeme protahovat, ať toho stíháme co nejvíce a pěkně si vyladíme čtvrtek. Fragma může být? Dáme vám jí. Taky Eros Ramazzotti, Tina Turner. No, zase jedno velké jméno za druhým. A skvělé hity. To všechno pro vás máme na Hit Radio. Hit Radio. Hit Radio.

0: Grand finále je tu. Tohle byla úplně poslední písnička dnešního vydání hudebního speciálu Hit Radio Classic. S tím dalším se ale budeme těšit už zítra, zase úderem 18. hodiny. Pro dnešek už se ale vracíme k tomu běžnému playlistu, tak už za chvilku na Hit Radio třeba Pink, taky Black Eyed Peas nebo skupina Jelen. Hezký poslech a super večer.
1: Hit Radio Faktor. Zlepši si náladu.

0: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.
1: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.

0: Hi, this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

času přijdu a přesto neslyším tvůj hlas, náš první tón.

서로 수놓아진 별 내 우주와 널 또 다른 세상을 만들어주는 걸 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시련도 결국엔 잠시니까

0: this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.